Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
0: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih.

0: Rádio Jižní Moravy.
1: Jednou mi drahá říká, miláčku, já chci kočku, já na to, že chci spíš psa. A jeli jsme pro kočku v útulku v Měcholupech, mají dobrý výběr, zdá se, kočky jsou zcela zdarma, jen kočku.

0: Mám nejspíš kočku s erorem.
1: Prvních pár dnů soužití vše vypadá nevinně. Koťátko v náručí spí a pak skadí půlku kuchyně. Prostě nic, co nečekáš, když útulek zaručí, že kočička se po pár týdnech

za noc nejmíň pětkrát jí okno otevřít dnu. Pak v práci šéf se zeptá, proč vždy tak ospalý přijdu, že občas hrdě nám tmou. Donese zakouslou myš, poznáš až

0: hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

0: tady, dámy a pánové, závěr pracovního týdne, první červencový pátek roku 26. A my jsme velmi rádi, že jste společně u toho i s ranní jízdou rádia, jež nabízí hity. Hity pro dobrou náladu, za chviličku Fun Factory, I Wanna Be With You. Na playlistu hned častě z rána Ray Dalton. Stejně jako kapela Mirai. Je pátek 3.7. roku 26. Jaký bude z pohledu meteorologů, odhalíme už za chviličku. 6 minut před půl šestou je pro vás připravená aktuální předpověď počasí pro Jihomoravský, ale i Zlínský kraj.
1: Poslouchejte Rádio Jih online na www.radiojih.cz. Po internetu nově vysíláme ve vyšší zvukové i datové kvalitě. Se 100% stabilitou a šetrně k přírodě. Online

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Tak ještě jednou krásné páteční ráno, Moravo, 5 minut bude 17:30, pojďme mrknout, jak dnes bude, co vlastně na sebe. Podle meteorologů během dnešního rána bude většinou oblačno a na některých místech se mohou objevit slabší přehánky, spíše ale na severu a východě kraje. Během dne očekávají, že bude převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno. Večer pak bude oblačnosti ubývat. Nejvyšší odpolední teploty letních 25 až 28 stupňů Celsia na severu a západě kraje, výjimečně kolem 23 stupňů. Ve Zlínském kraji naměříte od 24 do 27 stupňů Celsia, na Valašsku lokálně jen kolem 22 stupňů. No a když už jsme u těch teplot, mrkněme i na ty ranní. Rozdíl mezi Brnem a Vřesovicemi po ránu 4 stupně. V Brně měříte 20, ve Vřesovicích právě 16 stupňů Celsia. V Moravském Písku aktuálně 17, zdravíme i do Tvrdonic, kde měříte 19.
1: Rádio Jih, doprava.
2: A v pátek 3.7. míříme i na cesty. V Brně ve Výstavní ulici dejte pozor na nepojízdnou dodávku a na dálnici D2 na 22. kilometru směrem od Břeclavi na Brno narazilo nákladní auto do svodidel. Počítejte s možným omezením. Šťastnou páteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
2: I v závěru tohoto pracovního týdne navštívíme kalendář, odhalíme dnešního oslavence a podíváme se lehoulince do historie. Třeba na barvu, která se objevila na televizních obrazovkách. Je to tak, dámy a pánové, 3. červenec. Rozhodlo o tom, zdali pak se budeme dívat dál na černobílou telku anebo mrkneme na obraz barvách. Více už za chviličku, teď Fun Factory, krásné ráno, Moravo, ať se vám daří.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105.

Rádio Jih. Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: hezké páteční ráno, Moravo, 5.37 aktuální čas, za námi Henrik Iglesias, Sapecká I Like It, za chvíčku Kelly Clarkson a kousek Stronger, jež pošleme Radomírům, kteří mají dnes pátek 3.7. po celý den svátek. Jméno Radomír dnes může znít mírně zastaralé, v moderním světě se uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Jméno Radomír však svému nositeli přináší takové přídavky jako mírumilovný nebo pečující o svůj svět, který jistě stojí za pozornost. Tak Radomíru má gratulace, po ránu míří třeba na Mikulovskou, kde jich máme 12, na Kyjovsku jich žije 38 a gratulace z hodoninského studia ranní jízdy rádích míří i na Uhersko-Brodsko, kde jich máme 82. I tam pofrčí za chvíličku tedy hudební dáreček od Kelly Clarkson. Svátek mezi našimi zvířecími mazlíčky dnes slaví a dneska tady máme obzvláště vypečená jména Sultán a Kolombo, tak hafanům a kočičkám všechno nej. Pojďme také do historie, mrkneme na nějakou tu zajímavost. Před 98 lety 3. července, tedy roku 1928, lidé poprvé na světě uviděli televizní obraz v barvách. Skotský vynálezce John Baird tehdy v Londýně předvedl první veřejnou ukázku barevné televize. Dnes by nás její kvalita spíše nepřesvědčila, ale ve své době šlo samozřejmě o naprosto technologický průlom. Televize byla do té doby výhradně černobílá a Baird ukázal, že obraz může přenášet i barvy. Trvalo ještě několik desetiletí, než se barevné vysílání dostalo do běžných domácností, ale právě tento experiment otevřel cestu k televizím, které známe dnes. A míříme i do New Yorku. 3. července roku 1977 se v americkém New Yorku odehrál průlom v medicíně. Lékař Raymond Demaid a jeho tým poprvé pořídili snímek lidského těla pomocí magnetické rezonance. Šetření trvalo téměř 5 hodin a výsledný obraz byl z dnešního pohledu velmi jednoduchý. Přesto ukázal, že do lidského těla lze nahlédnout bez operace a bez použití rentgenového záření. Právě tento experiment otevřel cestu k jedné z nejdůležitějších diagnostických metod současnosti. Magnetická rezonance dnes pomáhá lékařům odhalovat nádory, poranění mozku, páteře nebo kloubu a každoročně zachraňuje zdraví milionů lidí po celém světě. A tak vám hlavně v závěru pracovního týdne to zdravíčko přejeme. No a Radomírům blahopřejeme k tomu dnešnímu svátku a posíláme v 5.39 hudební dárek.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Minutku po 3:45, kapela Miraj v páteční ranní jízdě. Ano, dámy a pánové, je to tak, je tady závěr pracovního týdne, před námi pátek 3. července roku 26, před námi další hity pro dobrou náladu, třeba jako Sugar Babes a jejich About You Now. No a teď taky z křičáka ranní vtípek, dobré ráno.
1: No krásné páteční ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. To leží takto pár pomilování v posteli, v obětí, že prostě romantika. A teď chlap se ptá, říká, drahá, proč jsi mě vlastně vzala? A ta žena říká, víš, ty mě dokážeš vždycky rozesmát. A chlap říká, aha, no já jsem si myslel, že jsi mě vzala, protože jsi dobrý v posteli. A žena, no vidíš, zase si mě rozesmál.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké páteční ráno, Moravo. Před námi 6. hodina a taky další ranní hudební jmeny. Hity pro dobrou náladu. Je pátek 3.7. po 6. hodině Green Day. Krištof. Nebo třeba taky Taylor Swift. A i v závěru pracovního týdne pro vás máme čerstvé jihomoravské zprávy. Okolí parku Sadová projde v Hodoníně další opravou a dotkne se to i dopravy. Budeme konkrétnější, budeme podrobnější, navrch přidáme i aktuální předpověď počasí, slibující dnes maximálně 28 stupňů Celsia.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crab 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Hezké páteční ráno, Moravo, z ranní jízdy. Je přesně 6.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Okolí parku Sadová projde v Hodoníně další opravou. Silnice se uzavřou a oprava silnice uzavře část Sokolovské v Hradišti. Hodonín bude pokračovat v úpravách okolí parku Sadová. V pátek 3. července a v úterý 7. července se bude ve dvou etapách pokládat nový asfalt na komunikacích přilehajících k parku. Práce začnou nejprve na západní straně a o 4 dny později se přesunou na východní. Po obou termínech budou dotčené komunikace kvůli pokládce asfaltu pro dopravu uzavřeny. Řidiče i chodce čekají od 8. do 15. července dopravní omezení v centru Uherského Hradiště. Kvůli opravě silnice po havárii vodovodu bude zcela uzavřená část ulice Sokolovská naproti kinu Hvězda. Pro osobní i nákladní dopravu bude vyznačená objízdná trasa a na některých křižovatkách se dočasně změní přednost v jízdě. Uzavřený bude také přechod pro chodce i část chodníku ve směru na Zlín. Pro pěší bude připravená obchozí trasa. Změny se dotknou i městské dopravy. Zastávka Studentské náměstí se dočasně přesune na zastávku na Rybníku a výlukové jízdní řády budou platit pro linky 301, 302 a 305.
1: Počasí.
3: Ráno očekávají meteorologové větší oblačnost a na některých místech se mohou objevit slabší přehánky. Během dne bude převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno. No a večer bude oblačnost zase ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 28 stupňů Celsia na severu a západě Jihomoravského kraje místy kolem 24 stupňů. Ve Zlínském kraji namíříte od 24 do 27 stupňů Celsia, na Valašsku lokálně dokonce jen kolem 22 stupňů Celsia. Hezké ráno do Vlčnova, či veselý nad Moravou, kde měříte 16, v Prušánkách máte 19 a v Zaječí 20 stupňů Celsia.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Ani v pátek v ranní jízdě Rádia Jih necháme informace pro řidiče a řidičky. Zdravíme na cesty. Pozor, v Hodoníně ve Velkomoravské ulici se srazilo osobní auto s dodávkou. Provoz v místě zpomaluje. Připomínáme, v Brně ve Výstavní ulici dejte pozor na odstavenou nepojízdnou dodávku a na dálnici D2 na 22. kilometru směrem od Břeclavi na Brno narazilo nákladní auto do svodidel. Počítejte s možným omezením. Šťastnou páteční cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Tak co, čeká nás konec švart systému, nebo snad jeho legalizace v České republice? Prozradíme více už za chviličku v páteční ranní jízdě. Teď jsou tady Green Day.

0: půl minuty po 6. hodině vinčeme krásné páteční ráno. Už se nevíjet kapela Krištof anebo Robbie Williams. Teď už ale, dámy a pánové, k tomu, co jsme nakousli před několika málo minutkama. Vypadá to, že nás čeká konec takzvaného švart systému, případně jeho legalizace. Jestli pracujete na IČO nebo si občas přivyděláváte přes nějakou aplikaci, možná se vás brzy dotknou nová pravidla. Stát totiž připravuje zákon o takzvané platformové práci, jež vychází z evropské směrnice. Týká se třeba kurýrů, rozvozců jídla, některých taxikářů, ale i řemeslníků, chův nebo lidí z úklidových služeb. Pokud totiž platforma člověku přesně určuje, kdy a jak má pracovat, mohl by být nově považovaný spíš za zaměstnance než živnostníka, dosud pracující na takzvaný švart systém. Jenže právě tady se názory hodně rozcházejí. Odbory varují, že by změna mohla vést k většímu využívání práce na IČO a připravit státu peníze na důchody nebo zdravotnictví. Naopak podnikatelé se zase obávají opačného scénáře, že budou muset více lidí zaměstnat a služby kvůli tomu zdraží. Podle ministerstva práce ale zatím není jasné, jak velké dopady zákon skutečně přinese. Návrh je teď v připomínkovém řízení a pokud vše půjde podle plánu, nová pravidla by mohla začít platit už na přelomu letošního a příštího roku. Jinak švart systém je pojmenovaný po českém podnikateli Miroslavu Švarcovi. Tento způsob práce začal jako první masivně využívat v roce 1990 v tehdejším Československu. Švarc totiž tehdy svým zaměstnancům nabídl, že jim zruší klasické pracovní smlouvy, oni si založí živnost, tedy stanou se osobou samostatně výdělečně činnou a budou pro něj pracovat na fakturu. Tento model ušetřil firmě desítky procent na odvodech a zaměstnancům jednorázově zvýšil čistý příjem. Protože se stal velmi populárním, začal se neformálně označovat jako švart systém. No a v současnosti je podle českého zákona o zaměstnanosti o nelegální práci, tedy jde o nelegální práci na takzvaný švart systém, jelikož jde o výkon závislé práce zastřený jinou smlouvou. Proto ona příprava o takzvané platformové práci, o které jsme právě teď hovořili. Zpátky ale k hitům pro dobrou náladu, protože za dveřmi už je víkend, tak o té práci příliš zas až tak hovořit nebudeme. I když pokud jste právě v ní, tak vám přejeme, ať se daří. Za pár minut ranní téma.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hodina 20 minut, Robbie Williams, to by rokový DJ, dobré páteční ráno, Moravolem, za chviličku Taylor Swift, anebo Black Eyed Peas, teď taky k našemu rannímu tématu, přiznejte se, kdo první týden prázdnin už dovolenkuje. Dejte vědět přes Facebook rádi, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy, díváme se na Facebook rádi, jak právě v tuto chvíli, kde se přidává k dnešnímu rannímu tématu posluchačka Marcela a píše, že jednu dovolenku má za sebou, přidávají fotografii a další prý připravuje. No šťastný to člověk. Tak držíme pěsti vám všem, jestli se na dovolenku chystáte, anebo už na ní jste, ať vám vychází počasí a pohlubte se na Facebooku rádia, nebo SMS-kou či WhatsApp zprávou na 606-703-889, kde třeba právě teď onu dovolenku trávíte. Díky za to, posíláme Taylor Swift.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: páteční raní s Dim Black Eyed Peas. Dobré ráno, Moravo. Za chviličku třeba Rybičky 48. E-Money. Nebo Milky, Just the way you are. Novinky z Jižní a Jihovýchodní Moravě už za chviličku. Přibliží intro z krátkých jihomoravských zprávách rádích za ten 3. července. Zaměříme se i na ranní moravské teploty a podíváme se za vámi i na cesty. A i dneska budeme soutěžit. Připravena soutěž, dejte si pozor na jazyk a ve hře další lupeny na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany, tedy na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry.
1: Soutěžíme každé všední ráno krátce po 8:30 v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
8: Já chci hot dog.
9: Já mám chuť na matcha latte.
10: Taky beru hot dog a klid v autě.
7: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu MOL Move.
11: Hezké páteční červencové jitro. Máme minutku po půl sedmé.
12: Radio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro muže z Uherského Hradiště, který nechal svého psa dlouhodobě bez dostatku jídla a vody. Přestože označil jeho jednání za závažné a nepřijatelné, přihlédl také k tomu, že se muž přiznal, litoval svého činu a snažil se napravit následky. Zůstává tak platnosti dvouletý trest vězení s tříletou podmínkou a pětiletý zákaz chovu zvířat. Otrokovický Continental Barum se připravuje na budoucí nedostatek pracovníků. Největší zaměstnavatel ve Zlínském kraji zvažuje dvě možnosti: zaměstnávání lidí ze zahraničí a nasazení humanoidních robotu.
12: Rádio Jih. Počasí.
13: Aktuálně v Brně 20 stupňů, stejnou teplotu hlásí Moutnice, po 19 měříte v Krumvíři a v Moravské Nové Vsi.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: Na dálnici D1 na 178. kilometru směrem od Jihlavy na Brno stojí u krajnice nepojízdné nákladní auto. Projíždějte opatrně a připomínáme, v Hodoníně ve Velkomoravské ulici se srazilo osobní auto s dodávkou, v provoz místě zpomaluje. Tak opatrně si hem šťastnou páteční cestu, ať už vyrážíte kamkoliv.
1: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.

Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Nejde přitom jenom o výběr z bankomatu. Tak na to v době dovolených mrkneme na rádiu jich.

0: Money, 6 hodin a 40 minut a Money tady budou dál, řeč bude o penězích, platíte na dovolené kartou, pak pozor na jednu drobnost, která vás může stát zbytečně dost peněz. Když vám platební terminál nabídne, jestli chcete platit v korunách nebo v místní měně, vždycky vyberte místní měnu. Česká bankovní asociace teď upozorňuje, že přepočet do korun přímo na terminálu bývá často podle méně výhodného kurzu, takže za stejný nákup můžete zaplatit více. A zajímavost, této službě se říká dynamický převod měny a na první pohled působí pohodlně, hned totiž vidíte částku v korunách. Právě tato, řekněme pohodlnost, ale může být dražší než přepočet vaší banky. Kartou přitom podle průzkumu společnosti Visa platí v zahraničí většina Čechů. Nejde jenom o výběr bankomatu, kde se už kolikrát upozorňovalo na právě tuto pohodlnost, tento dynamický převod měny, ale pozor i při platbě na klasických terminálech. Zpátky k hitům pro dobrou náladu. Tady je zpěvačka Pink. Krásné páteční ráno, Moravu.
1: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Vinaři Strážnicka vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnicka. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good. Do Břeclavi a Kunovic míří špičkový evropský softball. Do 4. července se zde uskuteční mistrovství Evropy mužů kategorií U16 a U18. Přijďte podpořit mladé reprezentanty, užít si napínavé zápasy a jedinečnou sportovní atmosféru. Program utkání a další informace najdete na webu softball.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Just the Way You Are, 11 minut před 7, zpáteční ranní jízdy. I v závěru pracovního týdne tady máme ranní téma. No a když máme v plném proudu ty letní prázdniny, tak se budeme ptát na dovolenku. Tak co? Máme tady první letošní dovolenkáře, přiznejte se.

0: setkává se Jarmila na Facebooku Rádia Jih. Dovolenkovali jsme v dubnu Egypt, druhá nás čeká v září. Zatím házíme kostkou kam? Krásný den všem, Jarmilo i vám,
1: šťastný vrch.
0: Ať se vám podaří nalézt další dovolenku, kde si to budete jen a jen užívat.
1: Napsala i Vladimíra, vrátili jsme se v úterý z Egypta a přidává také hezkou fotečku. Vypadá to, že počasí v Egyptě tam asi není o čem přálo a dovolená určitě stála za to.
0: Tak se přiznejte, kdo si už užívá první týden dovolené. Vypište nám to na Facebook Rádi, přidejte se na Facebooku, respektive přes Facebook, anebo posílejte SMS-ku na 606-703-889. A když tomu přidáte nějakou tu fotečku, budeme samozřejmě velmi rádi. A pokud nás posloucháte na nějaké té dovči, tak ať vám vyjde hlavně počasí. Ať se vám splní ty dovolenkové sny, po kterých člověk celý pracovní rok touží.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Ranní hudební oslazení Maroon 5 a Sugar. Hezký pátek, za ten 3. července vinčujeme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Za chvíličku z horonínského studia Ranní jízdy vyrazí další hity pro dobrou náladu i osvěžení. Čekají nás after party a ona lubí pomaranče, takže i

0: taky Reddy Kirk. Nejvyšší soud potvrdil podmínku zatýrání psa v Uherském Hradišti. Jedno z témat pátečních jihomoravských zpráv rádia. Startuji už za okamžik.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Becherovku půl litru při koupě od dvou kusů za 149,90 za kus pouze v pátek a Kokolíno Gel Van Der Vosch 37 dávek za 299. Byla. To dobré začíná u nás.
4: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s Rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
7: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
0: Dobré páteční ráno, Moravo, máme minutu po 7. hodině.
8: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
9: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style.
8: www.klimastyle.cz.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Nejvyšší soud potvrdil podmínku zatýrání psa v Uherském Hradišti a humanoidní roboti mohou zamířit do výroby v Otrokovicích. Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro muže z Uherského Hradiště, který nechal svého psa dlouhodobě bez dostatku jídla a vody. Přestože označil jeho jednání za závažné a nepřijatelné, přihlédl také k tomu, že se muž přiznal, litoval svého činu a snažil se napravit následky. Zůstává tak v platnosti dvouletý trest vězení s tříletou podmínkou a pětiletý zákaz chovu zvířat. Otrokovický Continental Barum se připravuje na budoucí nedostatek pracovníků. Největší zaměstnavatel ve Zlínském kraji zvažuje dvě možnosti: zaměstnávání lidí ze zahraničí a nasazení humanoidních robotů. První testování robotů by podle generálního ředitele Tomáše Belzy mohlo začít už příští rok. Roboti by neměli zvládat jen jednoduché úkoly, ale také reagovat na nečekané situace a samostatně se pohybovat po provozu. Firma zároveň prověřuje možnosti náboru zaměstnanců například z Filipín. Continental Barum zaměstnává v Otrokovicích přibližně 5300 lidí.
10: Počasí.
0: Teploty dnes maximálně do 28 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně do 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. K tomu podle meteorologů ráno bude větší oblačnost, na některých místech se mohou ještě objevit slabší přehánky během dne, ale bude převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno a večer bude oblačnost zase ubývat. Teď aktuálně ve Vracově či Pasohlávkách měříme 19, Otnice hlásí 20, díky za to, a v Kyjově máte po ránu 21 stupňů Celsia.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
10: jich. Doprava.
0: Připomínáme, na dálnici D1 na 178. kilometru směrem od Jihlavy na Brno stojí u hranice nepojízdné nákladní auto. V místě další nákladní vozidla nebezpečně vybočují, tak opatrně. Šťastnou páteční cestu.
10: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu jich.
0: V závěru pracovního týdne nahlédneme do kalendáře, podíváme se, kdo má svátek a mrkneme třeba taky na to, že se poprvé objevila barevná televize. Respektive program už nebyl černobílý, ale barevný. No a taky vám nabídneme jeden průlom v medicíně. No zkrátka dobře, dnešní kalendárium bude zajímavé, teď ale už doplníme ty vitamíny, tady jsou afterparty a ona lubí pomaranče, krásné, dobré ráno, Moravo.

0: páteční ráno, Moravo. 11,5 minuty po 7. Tady s námi byla Shakira, za chviličku Olivia Dean a kousek. Pošleme Radomíru, jež mají dnes pátek 3. července svátek. Jméno Radomír dnes může znít možná mírně zastaralé, v moderním světě se samozřejmě uplatňuje spíše odlehčená podoba jména Radek. Jméno Radomír však svému nositeli přináší takové přídavky jako mírumilovný nebo pečující o svůj svět, který jistě stojí za pozornost. A gratulace po ráno míří na Břeclavsku, kde máme 55 chlapíků se jménem Radomír, na Hodonínsku 660 a gratulace míří na Zlínsku, kde jich máme 197. Svátek mezi našimi zvířecími a zlíčky dneska slaví zajímavá jména Sultán a Kolombo, tak hafanům a kočičkám všechno nej. A pojďme mrknout na nějakou tu zajímavost, když se váže k dnešnímu dnu. Před 98 lety, 3. července roku 1928, lidé poprvé na světě uviděli televizní obraz v barvách. Skotský vynálezce John Baird tehdy v Londýně předvedl první veřejnou ukázku barevné televize. Dnes by, pravda, její kvalita nejspíš nepřesvědčila, ale ve své době šlo o naprosto technologický průlom. Televize byla do té doby výhradně černobílá a Bird ukázal, že obraz může přenášet i barvy. Trvalo ale ještě několik desetiletí, než se barevné vysílání dostalo do běžných domácností, ale právě tento experiment otevřel cestu k televizím, které známe dnes. A míříme i do Ameriky. 3. července roku 1977 se v americkém New Yorku odehrál průlom v medicíně. Lékař Raymond Demaid a jeho tým poprvé pořídili snímek lidského těla pomocí magnetické rezonance. Vyšetření trvalo téměř 5 hodin a výsledný obraz byl z dnešního pohledu velmi jednoduchý. Přesto ukázal, že do lidského těla lze nahlédnout i bez operace a bez použití rentgenového záření. Právě tento experiment otevřel cestu k jedné z nejdůležitějších diagnostických metod současnosti. Magnetická rezonance dnes pomáhá lékařům odhalovat nádory, poranění mozku, páteře nebo kloubu a každoročně zachraňuje zdraví milionů lidí po celém světě. A všechno se to odstartovalo 3. července roku 1977. Takový byl dnešní pole do historie, zpátky k Radomíru. Posíláme hudební dárek tomu dnešnímu svátku.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: oni na 20 minut, Randy Kirkn a zítra vám za kolečko norská trojka Aha a Fake on Me.
1: No a my se podíváme na růst počítačových komponentů. Je možné, že pokud letos přemýšlíte o novém telefonu nebo notebooku nebo o novém počítači, vyplatí se s nákupem prýdle odborníků příliš zrovna neotálet. Podle distributorů a analytiků totiž mohou ceny některých počítačových součástek vzrůst o desítky procent. Zdražit by mohly prý nové mobilní telefony, notebooky a samozřejmě logicky i PC sestavy. Důvod je pro některé možná překvapivý, pro některé už méně. Výrobci čipů stále více přesouvají výrobu směrem k technologiím pro umělou inteligenci a ta v uvozovkách sežere úplně, ale úplně všechno. To, co by mohlo být na těch, na jednotlivých obchodech, z čeho se to všechno skládá, tak prostě hold pojme ta AI. Obrovské množství čipů nakupují provozovatelé datových center, která právě umělou inteligenci využívají. Na běžnou spotřební elektroniku tak může zbývat méně součástek než dříve a tato situace už panuje, dá se říci, poslední léta. Firmy proto častě místo nákupu nových zařízení opravují ta nebo jim přidávají paměť či mění baterie. Odborníci, analytici a vůbec všichni, kteří se v tom oboru pohybují, očekávají, že zdražení se může dotknout i nových telefonů. V pesimistickém scénáři by některé nové telefony mohly stát dokonce o 5 až 6 tisíc korun více než dnes. Bavíme se samozřejmě o těch třeba modelech s vyšší cenovkou a to už je docela velký rozdíl. Tak se nám zdá, že ta umělá inteligence samozřejmě neovlivňuje jen to, jak pracujeme, jak se chováme v této době a tak dále. Někteří využívají více, někteří méně, no ale i postupně to, kolik zaplatíme za běžnou elektroniku a co vůbec bude nebo nebude k dostání na pultech obchodu. Tady vidíte, že proto, aby sama ta AI fungovala, je potřeba všeho, co potřebujeme i my na ty počítače, no a pak je toho logicky nedostatek.
0: Rozhodně, ale máme dostatek hitů pro dobrou náladu, tady jsou Aháči a jejich muzika z let 80. Fake on Me.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: víkend nejenom za dveřmi, ale i Féteru, tedy The Weeknd s Arianou Grande a hitem Save Your Tears, krásné páteční ráno Moravou, záklečku Pitbull a Kesha, kousek Timber. Na playlisty Kaskáda a hudební tsunami kapely Divokej Byl. Je tady pátek 3. července, připraveny jsou další krátké jihomoravské zprávy, tedy novinky z jižní a jihovýchodní Moravy.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
0: Půl osmé, hezké páteční jítro.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Hodonín bude pokračovat v úpravách okolí parku Sadová. Dnes a v úterý 7. července se bude ve dvou etapách pokládat nový asfalt na komunikacích přiléhajících k parku. Řidiče i chodce čekají od 8. do 15. července dopravní omezení v centru Uherského Hradiště. Kvůli opravě silnice po havárii vodovodu bude zcela uzavřená část ulice Sokolovská naproti kinu Hvězda. Pro osobní i nákladní dopravu bude vyznačena objízdná trasa a na některých křižovatkách se dočasně změní přednost v jízdě.
5: Počasí.
6: Aktuálně měříme v Kyjově 21 stupňů, tu samou teplotu hlásí Archlebov, 20 mají Hustopeče a 19 Buchlovice.
5: Rádio Jih. Doprava.
0: A v dalším letním ráno míříme opět a znovu na silnice. Na D52 na 21,5 kilometru u Pohořelic ve směru na Brno blokuje pravý pruh nepojízdné nákladní auto. Počítejte s možným omezením. A na D2 na 59. kilometru u Lanžota ve směru na Bratislavu v pravém pruhu probíhají práce údržby. Projíždějte opatrně. Šťastnou páteční cestu.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889. Břeclav. 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: A za chviličku v ranní jízdě extrémně, ale opravdu extrémně vzácný porod. Teď Pitbull, Kesha a Timber.

0: Let's get you sexy, huh?
1: Justin Timberlake, Sexy Back, 7.39, za chviličku Kaskáda nebo Gigi D'Agostino. Je pátek 3. července a teď už, dámy a pánové, k tomu již zmíněnému extrémně vzácnému porodu. Představte si, že si pořídíte jednu výbavičku a nakonec, díky přírodě, potřebujete 4 úplně stejné. V Nizozemsku se totiž narodila jednovaječná čtyřčata bez umělého oplodnění a takový případ je prý neuvěřitelně vzácný. Podle odborníků připadá zhruba 1 na 11 milionů porodů. 4 chlapečci přišli na svět předčasně v 29. týdnu a zatím jsou v péči lékařů. Zajímavé je, že jen pár dní předtím se čtyřčata narodila i v sousedním Německu. Tam ale nešlo o 4 naprosto identické rozence, takže nizozemský připadá, zůstává skutečnou raritou. 4 chlapečci, jednovaječní sourozenci, to bude doma, ale čověče, no, nářez!
2: No, předpokládám, že rodiči to asi věděli, že to tak jako dopadne, ne, nebo něco, že to nebylo až na při tom porodu, že čekali jedno a byli 4, myslím si, že v této době už asi dopředu byli.
1: Dobře, ale tak třeba někteří to nechtějí vědět, že...
2: No, je to možné, pokud by to bylo překvapení až při porodu, no tak to je přímo normálně na omývání jako nějakou studenou
1: vodou. To jsem říkal, představte si, že si pořídíte jednu výbavičku, že... Dáma sice měla teda pořádný buben, jako, no, ale jako dobrý, tak dáme jednu, ne? Nechceme vědět své chlapeček a očička, 1, 2, 3, 4, 5 nebo 6 dětí. Šup a nakonec fotřík musí zpátky do toho obchodu. Říká, prosím vás, to, co jsem tady kupoval minulý týden jednou, dejte mi to ještě třikrát, ale to potřebuji dohromady 4x. Tak přejeme samozřejmě hodně zdravíčka a kež by takové štěstí měli v celém životě, když už jsme říkali, že podle odborníků připadá zhruba jeden porod na 11 milionů porodů v tomto případě.
2: Já člověče nevím, jestli by ti samotní ti rodiče potom v průběhu té péče o ty děti řekli, že to bylo nějaké extrémní štěstí, jo? Myslím si, že opravdu je to záhul jako hroma.
1: Narození dítě to je vždycky obrovským štěstím.
2: Mám ve svém okolí lidi, co mají dvojčata, říkají, že samozřejmě logicky záhul jako hrom, ale 4. Ale 4, to je to.
1: A to je jednoduchá matematika, to je krát 2.
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Kurtu Žura, Gigi D'Agostino, skoro 3 minuty po 7:45 zpáteční raní zde za tém 3. července, prázdniny v plném proudu, Bars Grey dovolenky a tak se chceme dneska zaměřit v ranním tématu, či už jsme se vlastně zaměřili na dovolenky. Přiznejte se, kdo si užívá první týden dovolené. Jste u moře, na horách, na chalupě, nebo jen odpočíváte doma? Kde letos strávíte volno a jak na dlouho jste si ho naplánovali? Dejte nám vědět třeba přes Facebook Rádia Jih a posílejte dál i fantastické fotografie. Tak pojďme se podívat na další komenty, na další dovolenkáře.
1: Napsala Pavlína, my už v pondělí se vrátili ze Sardiny a druhá nás čeká v září, takže všem přeji bezúrazové prázdniny a zážitkové dovolené. Přidává nádhernou fotku, to prostě jako není nad moře, no, to je prostě ten nádhera.
0: Křišťálově čistá voda, to je prostě...
1: To je vodička.
0: To jestli někdo teď uvidí v práci na Facebooku rádě, tak může ne těžce závidět.
1: Ale věřím,
0: že i mnozí, kteří jsou teď v práci, už mají tu dovolenku naplánovanou a třeba taky se budou za chvilku šplokat v tom křišťálově čistém moři. Co Evča? Jsme od 1.7. v Turecku a tentokrát i oba synové s rodinami. Na letišti v Praze jsme způsobili menší rozruch, protože prý tolik šťastných s malým Eš a šťastných s velkým Eš pohromadě ještě neviděli, protože Evča se jmenuje Šťastná. Posíláme velký pozdrav do Česka, hlavně vám do rádia Jih. No tak to tam musíte být v Turecku pěkně šťastné. My vám držíme pěstí, děkujeme za pozdrav, užijte si to tam. Velká rodinná dovolená.
1: Je krásné, jako rodinné dovolené a vůbec dovolené jako takové, to je nádherná část celého roku, co si budeme.
0: Tak přiznejte sem, kdo první týden prázdnin už dovolenkuje, napište nám to na Facebook rádi, budeme velmi rádi, když pošlete nějakou tu fotku, abychom se podívali, odkud nás posloucháte. Nejde to jenom přes Facebook rádi, jde to i přes WhatsApp, přes číslo 606-703-889 a psát můžete samozřejmě i SMSky. No a i tebě se to už pomalinku blíží,
1: že? Už se těším.
0: A blíží se taky další hit, za chviličku divoký byl a tsunami. Krásné ráno, Moravo.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký

0: zpěvačka Sia ve finále jedné z hodinek páteční raní zde. Dobré ráno, Moravo, jsme v závěru pracovního týdne, před námi další ranní hudební jmény po osmé, to rozjedou 24/7. Nabídneme zpěvačku Miley Cyrus, X in Lakes. A taky další páteční jihomoravské zprávy za ten 3. července. A podíváme se vlastně i na cesty, protože oprava silnice uzavře část Sokolovské v Hradišti. Jedno z témat dnešních jihomoravských zpráv rádia. No a navrch přidáme aktuální předpověď počasí, která dnes slibuje maximálně 28 stupňů Celsia.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
2: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa v Kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Zažijte největší retroparty na jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
8: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
9: Jsme mladí a neklidní.
10: Jdeme na to!
9: Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piláti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko! Každou neděli dopoledne na Nově. A poprvé Příbrami.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
0: Hezké páteční ráno, Moravo, je přesně 8.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Okolí parku Sadová projde v Hodoníně další opravou. Silnice se uzavřou a oprava silnice uzavře část Sokolovské v Hradišti. Hodonín bude pokračovat v úpravách okolí parku Sadová. Dnes a v úterý 7. července se bude ve dvou etapách pokládat nový asfalt na komunikacích přilehajících k parku. Práce začnou nejprve na západní straně a o 4 dny později se přesunou na východní část. Po obou termínech budou dotčené komunikace kvůli pokládce asfaltu pro dopravu uzavřeny. Řidiče i chodce čekají od 8. do 15. července dopravní omezení v centru Uherského Hradiště. Kvůli opravě silnice po havárii vodovodu bude zcela uzavřená část ulice Sokolovská naproti kinu Hvězda. Pro osobní i nákladní dopravu bude vyznačena objízdná trasa a na některých křižovatkách se dočasně změní přednost v jízdě. Uzavřený bude také přechod pro chodce i část chodníku ve směru na Zlín. Pro pěší bude připravena obchozí trasa. Změny se dotknou i městské dopravy. Zastávka Studentské náměstí se dočasně přesune na zastávku na Rybníku a výlukové jízdní řády budou platit pro linky 301, 302 a 305.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: No a páteční předpověď počasí meteorologům vychází. Po ránu tady máme místy větší oblačnost. Na některých místech se dokonce můžou objevit slabší přehánky. Během dne ale očekávají, že bude převažovat polojasno, jen chvílemi i oblačno, a tam, kde bude oblačno, tak večeru bude zase oblačnosti ubývat. Teploty dnes ale maximálně letních 28 stupňů Celsia. Na severu a západě kraje místy kolem 24 stupňů, tedy alespoň v Jihomoravském, v tom Zlínském naměříte od 24 do 27 stupňů Celsia, na Valašsku lokálně jen kolem 22 stupňů Celsia. A právě 22 stupňů Celsia aktuálně máme v Josefově, 20 měříte v Rakvicích, v Uherském Ostrohu máte 19, ve Zlíně 18 stupňů.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih, doprava.
4: Zdravíme za volanty, připomínáme nepojízdné nákladní auto, jež blokuje pravý pruh na D52, konkrétně na 21,5 kilometru u Pohořelic ve směru na Brno. Tak opatrně, šťastnou cestu.
1: Ranní jízda na Rádio Jih.
4: Tak to vypadá, že nás čeká konec takzvaného švart systému, nebo možná taky jeho legalizace. Více už za chvíli. Teď 24/7 na startu další hodinky páteční ranní jízdy rádi, ve které krom jiného budeme třeba taky soutěžit. Soutěži dejte si pozor na jazyk a ve hře máme další lupeny na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany. Tady máme vstupenky na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, jež se uskuteční už sobotu 11. července.

0: 12 minut po 8 hodině v páteční ranní zdi je Miley Cyrus, za chvíličku Katy Perry a nebo Jonas Brothers. Jasně slyšíte, že hitu pro vás máme i v závěru pracovního týdne. Připraveno hned několik, ta studnice je v podstatě bezedná. Teď ale trošičku zabrnkáme na Schwarz systém, jak už jsme ostatně naťukli před pár minutkama. Možná, že se v České republice dočkáme jeho konce, anebo možná taky jeho legalizace. Jestli pracujete takzvaně na IČO, nebo si občas přivýděláváte třeba přes nějakou aplikaci, možná se vás brzy dotknou nová pravidla. Stát totiž připravuje zákon o takzvané platformové práci, jež vychází z evropské směrnice. Týká se třeba kurýrů, rozvozců jídla, některých taxikářů, ale i řemeslníků, chův nebo lidí z úklidových služeb. Těch oborů je v podstatě neuvěřitelné množství. Pokud totiž platforma člověku přesně určuje, kdy a jak má pracovat, mohl by být nově považovaný spíš za zaměstnance než za živnostníka, dosud pracujícího na takzvaný Schwarz systém. Jenže právě tady se názory hodně rozcházejí. Odbory varují, že by změna mohla vést třeba i k většímu využívání práce na IČO a připravit státu peníze na důchody nebo zdravotnictví. Naopak podnikatele se obávají opačného scénáře, tedy že budou muset více lidi zaměstnávat a služby kvůli tomu třeba i podraží. Podle ministerstva práce ale zatím není vůbec jasné, jak velké dopady zákon skutečně přinese. Návrh je teď v připomínkovém řízení a pokud vše půjde podle plánu, nová pravidla by mohla začít platit už na přelomu letošního a příštího roku a následně se dozvíme, kdo měl pravdu, jestli odbory anebo podnikatelé. Snad jenom dodejme, že Schwarz systém je pojmenovaný po českém podnikateli Miroslavu Schwarzovi. Tento způsob práce začal jako první masivně využívat v roce 1990, tedy v tehdejším Československu. Schwarz tehdy svým zaměstnancům nabídl, že jim zruší klasické pracovní smlouvy, oni si založí živnost, stanou se OSVČ, tedy osobama samostatně výdělečně činnýma a budou pro něj pracovat na fakturu. Tento model ušetřil jeho firmě desítky procent na odvodech a zaměstnancům v podstatě jednorázově zvýšil čistý příjem. Protože se stal velmi populárním, začal se neformálně označovat po celé republice jako Schwarz systém. No a v současnosti jde podle českého zákona o zaměstnanosti o nelegální práci, jelikož jde o výkon závislé práce zaostřený či zastřený jinou smlouvou. Proto právě ona přípravou takzvané platformové práci, o kterém jsme teď hovořili. Ale vzhledem k tomu, že se blíží víkend, tak už o práci tolik hovořit nebudeme. Spíše vám nabídneme další hity pro dobrou náladu. Za chviličku v éteru Katy Perry.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin 21 minut, Jonas Brothers za námi, před námi Xindlix a míříme na cesty.
1: Míříme na prázdninové cestování autem, na to se určitě mnozí z vás chystají, teď konec konců i dnešní naše téma se týká dovolených, kde jste, jak to trávíte a tak dále, a mnozí z vás máte dovču teprve před sebou a na některé tu dovolenou neletíte letadlem, ale jedete autem a tady je dobré vědět, na co všechno se máte připravit. Tisíce Čechů vyráží na tu dovolenou autem, než ale vyrazíte, vyplatí se zkontrolovat nejen kufry, ale i pravidla v jednotlivých zemích, kterými budete projíždět. Je to opravdu hodně dobré na to myslet. Třeba ve Francii, Itálii, Španělsku nebo Chorvatsku musí být reflexní vesta pro každého cestujícího, zatímco v Rakousku je povinná alespoň pro řidiče. Toto je třeba informace, kterou jsme teď s Lukinem tady zjišťovali, že oba dva jsme měli za to, že i v Rakousku je povinná úplně pro všechny, ale oni to tam mají uvedeno jako doopravdy pak posléze jakoby takové doporučení s tím, že vyloženě zákonem je stanoven onen řidič. Pozor máte dávat také v Itálii. V historických centrech měst bývají zóny se zákazem vjezdu, které hlídají kamery a pokuty tam mohou vyšplhat až do 1000 korun. Typické je to třeba pro Řím, mám to za sebou, tam doopravdy vyznat se, kde je ještě nějaká ta zóna, kam můžete a kde není a tak dále. Je docela náročné, vyplatí se tu cestu doopravdy naplánovat už dopředu, abyste posléze nedostali nějakou vysokou pokutu, protože doopravdy se tam s těmi pokutami nemazlí, pokud vyjedete konkrétně v Římě do nějaké té lokality, kam výjíždět nemáte, a bohužel není jich tam málo. V Rakousku si máte dávat také pozor na správně zakoupenou dálniční známku a na některých tunelech nebo horských průsmicích počítejte ještě s dalším mýtným. Pokud zamíříte do Španělska, při poruše auta se nově doporučuje použít blikající výstražný maják. Klasický trojúhelník už tam postupně ustupuje do pozadí. Kdo se chystá do Velké Británie, neměl by zapomenout na elektronické vstupní povolení ETA, které je povinné i při cestě autem. Pár minut věnovaných přípravě se vám může doopravdy vyplatit a nějakým způsobem vám umožnit to, že nezaplatíte nějakou vysokou pokutu. V některých státech máte myslet prý i na to, že například v Bulharsku nebo Rumunsku navíc nesmí ve výbavě auta chybět i hasící přístroj. Každá ta země to má jinak, vy přeci jenom vždycky moc dobře víte, jestli jedete tam či onám, tak si to člověk musí nastudovat, kde jsou nějaké změny, na co se připravit, abyste pak nebyli překvapeni, aby si vás v uvozovkách policisté, kteří vás mohou klidně zastavit, pak za něco nevychutnali, za něco, co jste třeba nevěděli.
0: A zbytečně platit pokutu, nechávat tam prachy, které potom můžeme utratit třeba na pláži za koktejly.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Well,

0: hezké páteční ráno na celou Jižní a Jihovýchodní Moravu. I po půl deváté to rozjedem třeba se zpěvačkou Jennifer Lopez a Hit and Wave for Tonight. Na playlistu Olivia Rodrigo. A taky je Evča Farna. Za chvilečku soutěž, dejte si pozor na jazyk. Zvedeme vás na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let. Máme pro vás dvě vstupenky na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany. Ale ještě předtím třeba taky krátké páteční jihomoravské zprávy.
1: Poslouchejte Rádio Jih.

0: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
1: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
2: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blues, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
4: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
6: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
8: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
11: Kdo si hraje nezlobí, ne?
12: V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
13: Každou neděli dopoledne na Nově.
12: A poprvé Příbrami.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
15: Přejeme hezké páteční ráno, máme 4 minutky po 8:30.
16: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
17: Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro muže z Uherského Hradiště, který nechal svého psa dlouhodobě bez dostatku jídla a vody, přestože označil jeho jednání za závažné a nepřijatelné, přihlédl také k tomu, že se muž přiznal, litoval svého činu a snažil se napravit následky. Zůstává tak v platnosti 2letý trest vězení s 3letou podmínkou a 5letý zákaz chovu zvířat. Otrokovický Continental Barum se připravuje na budoucí nedostatek pracovníků. Největší zaměstnavatel ve Zlínském kraji zvažuje dvě možnosti: zaměstnávání lidí ze zahraničí a nasazení humanoidních robotů.
16: Rádio Jih. Počasí.
17: Aktuálně v Brně 18 stupňů, Tvarožná Lhota měří 17, Moravský Žižkov 21 a Bílovice Uherského Hradiště 18 stupňů.
16: Rádio Jih. Doprava.
15: I v pátek jedeme s vámi, zdravíme na dálnice, podíváme se na jedničku i dvojku na dálnici D1 na 180. km ve směru na Brno. U sjezdu na Rosice došlo ke střetu dvou dodávek, nehoda je odstavena na krajnici, počítejte ale s velmi silným provozem. A na D2 mezi 16. a 18. km směrem od Brna na Břeclav u krajnice probíhá práce údržby, i tady opatrně. Šťastnou páteční cestu.
16: A teď už zpátky k hitům pro dobrou náladu. Že posloucháte Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
15: Personál v retro stylu, retro tanečnice na pódiu, stylový retro fotokoutek, hity prostě z 80. a 90. let, tematické drinky na baru a velkolepá stage přeměněná na retro scénu s retro TV projekcí, naprosto exkluzivní v České republice. To je, dámy a pánové, malinký výčet toho, co vás čeká na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, když se uskuteční už sobotu 11. července. Vezmeme vás tam gratis. V soutěži máme 2 lupeny.

0: 8:43, Olivia Rodrigo zakvečkuje v Čafárna, měl jsi mě vůbec rád, ale teď v pátek 33. července, další soutěž.
1: Dejte si pozor na jazyk.
0: A já si myslím, že jsme oni před pár minutkama prozradili úplně všechno, tak už můžete volat na 518-345-678, protože dvě vstupenky na Retro Lovers Open Air v přírodním areálu Dubňany už netrpělivě čekají na vás. A vy budete moci vyrazit na nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, jež se uskuteční už sobotu 11. července. A přece jenom, kdyby náhodou někdo nevěděl, tak nás čeká fantastický personál v retro stylu, retro tanečnice na pódiu, stylový retro fotokoutek, tematické drinky na baru, ale hlavně ta velkolepá stage přeměněná na retro scénu s retro televizní projekcí. Naprosto exkluzivní událost v České republice. 518-345-678. Dobré ráno přejeme komu? Tutkošovi v závěru pracovního týdne. Tak dáme ještě někomu z vás šanci na 518-345-678. Dobré ráno komu?
2: Ahoj, tady Honza.
0: Honza volá odkud?
2: Děšaný.
0: Honzi, pravidla naší soutěže jsou ti jasná?
2: Ano.
0: Miluješ muziku 80. a 90. let?
2: Vyrůstal jsem na ní, takže je to bomba.
0: Super, tak právě tobě jsou určeny dva lupeny na Retro Lovers Open Air. My ti držíme pěsti, jdeme na to. Tady je první otázečka. Máš doma v mrazáku kostky ledu?
2: Kostky ledu v mrazáku mám, protože je velký teplo a rád si chladím drinky.
0: A dáváš si ten led přímo do těch drinků?
2: Dávám si ho přímo do drinků a stihnu to vypít dřív, než se roztopí.
0: Dobře ty. Piješ je i někdy třeba s brčkem ty nápoje?
2: No, když se potřebuju trošku jakoby picnout, tak si to dám brčkem.
0: A budeš se moci picnout i na pořádné, řekněme, nejoriginálnější party ve stylu 80. a 90. let, jež se uskuteční v sobotu 11. července, protože právě na ně získáváš dva lupeny. Blahopřeju!
2: Super, moc se těším, díky kluci.
0: Taky měj se hezké, se daří, ahoj.
1: Dejte si pozor na jazyk. Odpovídejte po dobu 30 vteřin na otázky Lukáše Makovce v ranní jízdě Rádia Jih. Háček je ale v tom, že nesmíte odpovídat slovy ano a ne. Pokud to zvládnete, odměnou vám budou skvělé výhry. Více info na www.radiojih.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Celá Alžběta, my už jsme s dětmi v Beskydech na Solání. Tady se vole zvolila krásná česká dovolená.
1: Ahoj kluci, zdraví Nikča, tak já jsem na dovolené už od června. Teda pokud se mateřské ještě pořád říká dovolená, protože odpočinek. Jsem na ní zatím moc nepotkala. Nikčo, věříme, klobouk dolů a držíme pěsti. Pozdravujeme Prcka.
0: Napsala Ivana, hezký den přeji. Já jsem se vrátila 1.7. z Tunisu. Ty příšerné vedra, co byly tam, jsem strávila u moře, což se hezky snášelo. Bylo ale fajn. Těšila jsem se na nějakou tu prasárnu, co se jídla týká tady u nás. Zamířila jsem hned na oběd do Svatobořic na kulturní dům. Dej jsem si dala vepřové nudličky z panenky na vídeňský způsob a hranolky. Luxusní, prostě ten vepř mě tam chyběl. Krásné dovolené všem se, Ivana.
1: Tak ukazuje se, že mnozí samozřejmě milují dovolenou, rádi se podívají do světa, ale přece doma, doma je.
0: Jako ta naše strava je
1: a
0: prostě...
1: A hlavně to jídlo, přesně tak prostě.
0: Je jako... to mňam, mňam, no.
1: A proč jsi tak vrátila brzy z Tunisu?
2: Mně chybělo to prase.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy. Jo! Shop Kingston!

pro Minicha, další Teddy Swim. Je pátek 3. července, máme pro vás další čerstvé jihomoravské zprávy a možná to bude znít jako z nějakého science fiction filmu, ale je to hold 21. století. Humanoidní roboti mohou zamířit do výroby v Otrokovicích. Už za chvíličku budeme konkrétnější.

0: motorizace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
7: Hledáte místo kam na speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz. Víno,
8: víno. U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 10 kusů v Bila klubu za 34,90 a vepřovou krkovici bez kosti kilogram za 79,90. Bila. To dobré začíná u nás.
9: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
10: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
11: Je 9, hezký pátek.
12: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
13: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klimastyle.
12: www.klimastyle.cz.
14: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
15: Nejvyšší soud potvrdil podmínku zatýrání psa v Uherském Hradišti a humanoidní roboti mohou zamířit do výroby v Otrokovicích. Nejvyšší soud potvrdil podmíněný trest pro muže z Uherského Hradiště, který nechal svého psa dlouhodobě bez dostatku jídla a vody. Přestože označili jeho jednání za závažné a nepřijatelné, přihlédl také k tomu, že se muž přiznal, litoval svého činu a snažil se napravit následky. Zůstává tak v platnosti dvouletý trest vězení s tříletou podmínkou a pětiletý zákaz chovu zvířat. Ministr spravedlnosti Ronim Tate s rozhodnutím nesouhlasí a dále prosazuje zpřísnění trestů za týrání zvířat. Podle něj by v nejzávažnějších případech měly soudy častěji ukládat nepodmíněné tresty vězení. Otrokovický Continental Barum se připravuje na budoucí nedostatek pracovníků. Největší zaměstnavatel ve Zlínském kraji zvažuje dvě možnosti. Zaměstnávání lidí ze zahraničí a nasazení humanoidních robotů. První testování robotů by podle generálního ředitele Tomáše Belzy mohlo začít už příští rok. Roboti by neměli zvládat jen jednoduché úkoly, ale také reagovat na nečekané situace a samostatně se pohybovat po provozu. Firma zároveň prověřuje možnosti náboru zaměstnanců například z Filipín. Continental Barum zaměstnává v Otrokovicích přibližně 5300 lidí.
14: Rádio Jih,
16: počasí.
11: Zpočátku očekávají meteorologové nějakou tu oblačnost, na některých místech se mohou objevit dokonce slabší přehánky, ale během dne bude převažovat polojasno, teploty až 28 stupňů Celsia v Jihomoravském, až 27 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Aktuálně ve Velké nad Veličkou 18, Buchlovice měří 19, Břeclav 20 a v Dolních Věstovnicích aktuálně 21 stupňů Celsia.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
14: Rádio Jih, doprava.
11: A znovu taky na silnice, na D52, na 21,5 kilometru, jak už od nás víte, u Pohořelic ve směru na Brno blokuje pravý pruh nepojízdné nákladní auto. Počítejte s možným omezením, protože v místě, kde je odstavené nákladní vozidlo, další nákladní vozidla nebezpečně vybočují. A ještě na dálnici D1 na 180 kilometru ve směru na Brno u sjezdu na Rosice, jak už od nás víte, došlo ke střetu dvou dodávek. Nehoda je sice odstavena na krajnici, ale počítejte i nadále s velmi silným provozem. Tak pevné nervy a si jen šťastnou páteční cestu.

0: závěru pracovního týdne, za chviličku Miraj a malinovej syrup. A taky Verča, ahoj.
1: Ahoj.
0: Sem si říká, že v závěru pracovního týdne bychom to mohli odlehčit, tak další vstup bude o tom, o důkazu, aha, že muži jsou dobrotiví, laskaví a že mají velké srdíčka.
1: Taky může být.
0: Tak nemůže být, to tak je. A já ti za pár minut, stejně jako našim posluchačkám a posluchačům, dám důkaz ve formě vtipku.
1: Na to jsem zvědala.
2: Pozor, v nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
3: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Cat Atomic Kitten v 9 hodin 17 minut, co devíjet Terry Swims, anebo třeba zpěvačka Adele, a teď v pátek závěru pracovního týdne na rádiu jich. Ten důkaz toho, že mužské srdce je dobrotivé, je laskavé, a říkali jsme si, že když tady máme teda závěr pracovního týdne, tak to budeme brát lehce s humorem, ne?
1: No prostě, pojď, to já jsem zvědavá.
0: Prče není nikdy dost, ne? Tak si to vem, že když nahý chlap vejde omylem, ale fakt jakože omylem do dámské sprchy, aha, tak co? Ženy ječí, piští a házejí po něm všechno, co jim přijde pod ruku. Ale když vejde nahá žena do pánské sprchy, všichni muži zdraví, usmívají se a vítají mezi sebou. No a to zase jen dokazuje dobrotu a laskavost mužského srdce, no ne?
1: No, krása, tak čekala jsem.
0: Na tom světě?
1: Je, čekala jsem, kde celé toto teda ne.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: jak jsme to před víkendem zase trošku roztancovali. Venga Boy, vzpomínka na léta 90. Bum, bum, bum. Za chvíličku Emily a Maj.
1: Luky, jak dlouho vydržíš stát? Jako na místě bez toho, aniž bys jako
0: když jsme
1: chodil.
0: Začínali tuto hodinku, já jsem říkal, že to bude s humorem, tak jsem myslel, že řekl ten jeden vtípek ohledně těch chlapů a tím skončíme. Jestli v tom chceš pokračovat, klidně můžeme, ale...
1: Kdyby se takto nepodíval, mě by to ani nedošlo. No, takže na místě, nohama na zemi, jak dlouho vydržíš.
0: Tak vidíš, tady u toho mikrofonu stojím už s tebou 30 minut.
1: No, tak...
0: A jako, já nevím, nějakou dobu určitě jo, ale potom mi začnou prostě bolet trošku záda nad zadkem, jako tam to, a tak si to člověk aspoň jako nějak protáhne nebo něco. Nevím, já jsem si to nikdy neměřil, ty jsi to někdy měřila, jak dlouho stojíš.
1: Ne, ale vím, no. Že třeba na jedné brigádě jsem stála snad celý den.
0: No tak jsou zaměstnání, když si na nohách brvére, že? No. Sebírky, čištíci a to je celá řada.
1: A to mě z toho vždycky bolely strašně záda. Nic, jsme amatéři a za chvilku se vydáme do Indie a já ti řeknu, jak dlouho se dá stát.
0: Těšíme se na to. Pátek na rádiu Jih.
2: Víkend na rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
3: Ruska Máša, není česká dáša, zatančí, zaspívá a pusu dělá.
2: Každý pátek večer hrajeme nové i starší české a slovenské hity.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Na Rádiu Jih.
1: Ahoj, děti!
2: Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulent, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na goout.cz.
6: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
7: Víno, víno.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Svijamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
9: Co se tady děje?
10: To se chystá.
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
13: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
14: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 90.

0: 9 hodin 42 minut. Mikolas Josef otevřel garáž a říká si tak, jakou písničku bych natočil, jakou bych nahrál. No, vidím tady Ferrari, OK. Pokračovat to bude z Lamborghini.
1: Třeba další
0: italská značka bude třeba Fiat.
1: Celý vozový park si tam rosto. No a teď se teda posaďte a buďte vděční, že sedíte, jo? Ano, i ty si sedni. Takže, indický nějaký mnich Daulat Giri Maharaj složil před 5 lety slib nesednout ani nelehnout si po dobu 12 let.
0: Ne,
1: takže celých 12 let, že bude pouze stát nepřetržitě. Je teďka, no vlastně ještě ani ne, v polovině je to 5 let. Aby to fyzicky zvládnul, tak se opírá o sítě, o houpačky, postroje, spí ve stoje, jí ve stoje. Jo, v pohodě, no tak už to může, tak to nic. Oni stará se o něj tým dobrovolníků nepřetržitě. No ale co, on už má oteklé nohy, zčernalé nohy.
0: Stojí
1: ale,
0: to za to.
1: No, asi jo, protože říká, že jde o pokání a způsob, jak se přiblížit bohyni Šivě.
0: Já to samozřejmě každý asi dělá, co chce, ale toto není na pokání, to už je na kakání, toto když se z toho může potom to jako černé nohy, chudák, jako no, 12 no, let, jo, no. Si víc ublíží, než pomůže.
1: Tady máš ten důkaz, jak jsou ty muži dobrosrdeční.
0: No, ale to neslíbil babě, jako, to může tak slíbit,
1: jak
0: akorát,
1: víš,
0: že bude...
1: Šivě. Bohyni.
0: Křivě to spíš tak maximálně, ale kdyby slíbil, že bude vysávat, umývat nádobí a prát a želit a něco všecko, ale
1: toto. Na to mají v těch klášterech lidi určitě.
0: Ne, a bez tak za to mohla žena, protože mu řekla, ty jsi takový tulpás, tam, kde já tě postavím, tam tě ráno najdu. A on tam tak chudák stojí. Dobře, opírá se.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Z rádia jich přejem hezký pátek, hezké páteční dopoledne s dýchatelným počasím před víkendem. Krása. A k tomu si dáme taky další skvělou muziku, po desáté třeba skupinu One Republic a jejich Stop and Stare. Alex Warren přidá hit Fever Dream. A Peter Bitch projekt jedno důležité poselství Lenta Snej. No a hodonínská nemocnice nabízí zaměstnancům nový salátový bar. O tom a nejen o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i podání Petra Jindry. Krásný pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
0: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trail.

0: běh, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský. A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
2: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
3: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
4: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
5: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
4: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
5: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
4: Více info v restauracích.
6: Z rádia chceme krásný pátek, za 2 minutky bude 10.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
2: Hodonínská nemocnice nabízí zaměstnancům nový salátový bar a nové cyklopruhy v brněnské Údolní budí rozpaky. Hodonínská nemocnice rozšířila nabídku jídel pro své zaměstnance. V tamní jídelně nově funguje salátový bar s čerstvým ovocem a zeleninou, který doplňuje obědové menu. Nemocnice je zatím v testovacím provozu a bude sledovat zájem zaměstnanců i provozní a ekonomickou náročnost. Saláty přitom zůstávají součástí stravy také pro pacienty, vždy ale podle jejich předepsané diety a zdravotního stavu. Salátový bar nemocnici pro zkušební provoz zapůjčila základní a mateřská škola Prušánky. Nové cyklopruhy v brněnské Údolní ulici už slouží cyklistům, část veřejnosti ale upozorňuje na možné bezpečnostní problémy. Kritika míří hlavně na úsek mezi Obilním trhem a Marešovou ulicí, kde cyklisté projíždí vedle zaparkovaných aut a tramvajových kolejí. Odborníci z Centra dopravního výzkumu upozorňují zejména na riziko takzvaného doringu, tedy nečekaného otevření dveří zaparkovaného auta před projíždějícím cyklistou. Brněnský magistrát naopak tvrdí, že jsou cyklopruhy dostatečně široké a při ohledu plném chování všech účastníků provozu představují bezpečné řešení.
1: Počasí.
3: Během dopoledne větší oblačnost, místy s přeháňkami, později během dne bude převládat spíš polojasno, jen chvílemi oblačno a večer bude oblačnosti zase ubývat. Nejvyšší dnešní teploty v Jihomoravském kraji 25 až 28 stupňů a ve Zlínském 24 až 27. V tuto chvíli Jalubí měří 18 stupňů, Brno i Kostice 20 a Čejkovice 21 stupňů Celsia.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Hezké dopoledne taky za volanty, opatrně v tuto chvíli na Brněnsku i Uhersko-Hradišťsku. Na Brněnsku v Oslavanech na místní komunikaci šetří policie střet dvou osobních aut, projíždíte tady opatrně. A na Uhersko-Hradišťsku u Starého města ve směru od Nedakonic srazilo osobní auto Senu, s opatrností projedete. Tak hlavně opatrně a ať už strčíte kamkoliv, přejem z rádia jich šťastnou cestu.

0: zírat. Na rádiu jich nám teď doznívá skupina One Republic právě se songem Stop and Stare, za moment už Alex Warren a nebo Peter Beach Project. No a potom se podíváme, jak fakt někdy platí takové to pořekladlo, že za dobrotu na žebrotu. Muž v Brně se zastal cyklisty a podle svých slov za to schytal facku. Údajného útočníka potom pomohl najít pohotový svědek, jenomže tento mladý tvrdil, že si na celou událost vůbec nevzpomíná. Jak to nakonec celé dopadlo, si prozradíme na vlnách rádia jich už za několik málo minut. Hezké dopoledne.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 15 minut, ladíte Rádio Jih. No a představte si, zajímavý případ řešili v uplynulých dnech brněnští strážníci v Bauerově ulici. 19-letý mladík jim řekl, že dostal facku a to poté, co se zastal cyklisty, kterému měl zase jiný mladík nadávat. Přestože byl krátce po operaci obličeje, ujistil hlídku, že zraněný není a lékaře nepotřebuje. Údajného útočníka už na místě nenašli, ale pomohl jeden ze svědků. Všiml si ho totiž v tramvaji směrem na hlavní nádraží a hned na něj strážník upozornil. 18-letý mladík potom tvrdil, že má špatnou krátkodobou paměť a na žádnou potyčku si nepamatuje. Strážníci ho ale seznámili s tím, že je podezřelý z narušení občanského soužití a celý případ pak předali do správního řízení. Já nevím proč, ale já jsem si teďka úplně vzpomněla na doktora House. Jak týpkovi prostě nikdo nevěří, že si to nepamatuje a prostě House řekne, počkej, udělá milion testů, pozuráží milion lidí a fakt to celé vyřeší. No každopádně my nevíme, jestli to byl nebo nebyl výmysl a už se to asi ani nedozvíme. Do Brna každopádně po naší frekvenci 101 FM z rádia jich zdravíme a posíláme teď už z playlistu Roberta Milose se songem One and One.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

pro dobrou páteční náladu jsou na rádiu, za námi další trojka taky super, Huntrix, Robbie Williams a Ed Sheeran. No a pak si prozradíme, jakou novou vychytávku mají v Mikulově. Jak zjistit, jestli je v Mikulově zrovna krásně? Teda krásně tam samozřejmě je vždycky, ale teď tím myslíme krásné počasí. No tak stačí ráno mrknout na Facebook. Město tam totiž přišlo s novinkou, která může nalákat nejenom místní, ale taky výletníky. Detaily k tomu tady u nás na rádiu za pár minut.

0: Poručíme si vás.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. www.vaše-klima.cz.
2: Sedleci u Mikulova pod pergolou zase znova. Vinař pro vás v sklepě chystá skvělá vína, poetická. Přispěchejte, hola hola, karavany Louka volá. Sami víno zakoupíte, ve dne v noci uvidíte. Klobás škvárky, grill se hřeje, obsluha se hezky směje. Bicykl už se vám spíná, těší se sedlecká vína.
3: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
4: Jsme mladí
5: a neklidní.
4: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
6: Piráti, jdeme! Ahoj!
7: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
4: Každou neděli dopoledne na Nově.
7: A poprvé Příbrami.
8: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: Vánocích máme 10 hodin a 38 minut a míříme teď do Mikulova, protože v Mikulově zkouší takovou jednu zajímavou novinku. Od června se na facebookovém profilu města každé ráno objevuje krátké hlášení o počasí, a to rovnou s panoramatickým výhledem ze svatého kopečku. Pravidelně ho natáčí mluvčí radnice Jan Šmikmátor, který tam před prací chodí jako součást svého ranního rituálu. Nápad ho prý napadl ve chvíli, kdy se díval na probouzející se město a vzpomněl si na televizní panoramy. Zatím je celý projekt ve zkušebním provozu, ale na sociálních sítích má podle města velmi dobré ohlasy. A pokud lidé díky rannímu pohledu na sluncem zalitý Mikulov dostanou chuť vyrazit na výlet, bude to podle radnice ještě příjemný bonus. A já mám chuť tam vyrazit i teď, ať už je počasí jakékoliv. Tak, jestli se chystáte do Mikulova, užijte si to a teď si užijte na rádiu jich taky další muziku. Krásné dopoledne.
1: Triatlon Konstruktmen a Necky Jáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi na Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckyjada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhorový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Obec Žárovice vás ve pátek 3. července na hudbu pod Seníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu.
1: Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: mikrofonu rádia jejich hezké páteční dopoledne a rovnou se mrkneme, jaká muzika nám bude zpříjemňovat tu následující 11. hodinku. Budou to třeba The Cure a Friday I'm Locked. Kygo přidá hit Save My Life. A přidá se i Slavíček, Pokáč a jejich zákaz přiblížení. No a mezi Násedlovicemi a Dražůvkami omezí dopravu výluka autobusů, tak například o tom budou dnešního moravské zprávy rádia jejich podání Petra Jindry. Hezký pátek!
1: Zažijte největší retroparty na Jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
9: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín www.topcentrumcar.cz.
0: I minutu po 11 přijem z rádia jejich krásné dopoledne.
10: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
11: Ej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Ej, firmu Klima Style.
10: www.klimastyle.cz
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Mezi Násedlovicemi a Dražůvkami omezí dopravu výluka autobusů a chátrající Letná v Brně Bystrci jde k zemi. Demolice potrvá do konce prázdnin. Cestující na Kyjovsku musí od 7. do 19. července počítat se změnami v autobusové dopravě mezi Násedlovicemi a Dražůvkami. Výluka se dotkne linek 106 a 661. Linka 106 nebude během uzavírky zajíždět do Želetic, Nenkovic ani Stavěšic. Tyto obce obslouží posílená linka 661, na kterou bude ve Strážovicích navazovat linka 106. Změní se také časy některých spojů linky 661 mezi Násedlovicemi a Kyjovem, proto by si cestující měli před cestou zkontrolovat výlukové jízdní řády. Po desítkách let chátrání začíná v brněnské Bystrci demolice bývalého obchodního centra Letná v Černého ulici. U objektu už stojí demoliční technika, uzavřené jsou okolní chodníky a mimo provoz je také nedaleká zastávka městské hromadné dopravy. Podle vedení městské části by měla být budova zcela zbourána do konce letních prázdnin. Na jím místě má vyrůst víceúčelový dům se zhruba stovkou bytů, obchody, případně ordinacemi a více než 200 parkovacích míst. Kvůli omezení prašnosti při bourání chce stavební firma průběžně zavlažovat zvyšovat suť sněžnými děly.
14: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz
12: Rádio Jih. Počasí.
0: Převažovat bude polojasno nebo skoro jasno, případně může být chvílemi oblačno, večer bude ale oblačnosti ubývat. No a co se týče teplot, tak v Jihomoravském kraji dneska naměříme na nejvýš 28 a ve Zlínském 27 stupňů. No a právě teď 3 minutky po 11. Veselí nad Moravou a Babice měří 21 a Šachvice i Vacenovice 23 stupňů Celsia.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
12: Rádio Jih, doprava.
0: Zdravíme taky na cesty opatrně, aktuálně hned na D2, D52 a na Zlínsku. Na dálnici D2 kolem 54. kilometru směrem od Brna na Bratislavu dejte pozor na cyklisty jedoucí po krajnici. Na dálnici D52

0: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih i online. www.radiojih.cz. Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce.daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
3: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
4: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
5: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
6: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský. Karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
7: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden varmuža, rybí salát v majonéze 150 gramů za 17,90. Gurmán klub, pomazánka a la crate 100 gramů za 12,90. A Birel, jedinečnou chuť nenahradíš půl litru za 18,90. Až do 7. července. Kaufland.
9: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: před 12 hodinou, pokud zrovna obědváte nebo se kobyrům chystáte, tak přejem dobrou chuť. No a nabídneme taky ochutnávku muziky, která nám bude hrát v té první odpolední hodince. Budou to třeba Činasky a jejich Každý ráno. Joe přidá hit End of Beginning. A vydáme se taky do let 90. R.E.M. a Losing My Religion. Cyklopruhy v brněnské Údolní budí rozpaky, tak například o tom budou dnešní Moravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle. 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17. Bad Boys Blues. Fun Factory. A dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na Cibula Fest EU.

0: www.klimastyle.cz.
1: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
6: Tento týden v Kauflandu.

0: opět ušetříte. Například KitKat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opavia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
1: Za 2 minuty bude 12.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Hodonínská nemocnice nabízí zaměstnancům nový salátový bar a nové cyklopruhy v Brněnské Údolní budí rozpaky. Nemocnice Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně rozšířila nabídku jídel pro své zaměstnance. V tamní jídelně nově funguje salátový bar s čerstvým ovocem a zeleninou, který doplňuje obědové menu. Bar je zatím v testovacím provozu a bude se sledovat zájem zaměstnanců i provozní a ekonomická náročnost. Saláty přitom zůstávají součástí stravy také pro pacienty, vždy ale podle jejich předepsané diety a zdravotního stavu. Salátový bar nemocnici pro zkušební provoz zapůjčila základní a mateřská škola Prušánky. Nové cyklopruhy v Brněnské Údolní ulici už slouží cyklistům. Část veřejnosti ale upozorňuje na možné bezpečnostní problémy. Kritika míří hlavně na úsek mezi Obilním trhem a Marešovou ulicí, kde cyklisté projíždí vedle zaparkovaných aut a tramvajových kolejí. Odborníci z Centra dopravního výzkumu upozorňují zejména na riziko takzvaného dooringu, tedy nečekaného otevření dveří zaparkovaného auta před projíždějícím cyklistou. Brněnský magistrát naopak tvrdí, že jsou cyklopruhy dostatečně široké a při ohleduplném chování všech účastníků provozu představují bezpečné řešení.
1: Počasí.
3: Na jihu i jihovýchodě Moravy očekáváme převážně polojasno nebo skoro jasno, případně může být chvílemi oblačno, ale večer bude zase oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty v Jihomoravském kraji dneska 24 až 27 stupňů a ve Zlínském taky tak. No a v tuto chvíli Slavičín hlásí 20 stupňů a po 23 měří Podivín, Krumlíř i Hodonín.
4: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
1: Rádio Jih, doprava.
3: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně v tuto chvíli na Uhersko-Hradišťsku, Znojemsku a taky D1. Na trase mezi Uherským Hradištěm a Hodonínem na průjezdu Ostrožskou Novou Vsí došlo ke střetu osobního auta s nákladním. Zdržení je tady ale minimální. Na Uhersko-Hradišťsku ještě ve Starém Městě v Nádražní ulici u čerpací stanice bourala dvě osobní auta. I tady je zdržení minimální. Na Znojemsku v Diakovicích ve směru od Hevlína zasahují záchranné složky u havárie osobního auta mimo komunikaci. Projíždíte tady opatrně a na D1 na 197,5 kilometru ve směru na Vyškov došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozidel. Počítejte tady se zdržením. Tak hlavně opatrně, ať už frčíte kamkoliv, tak přejem z rádia i šťastnou páteční cestu.

brzké odpoledne. Dva hity jsou za námi. Další dvojku obstarají Činasky a nebo taky Kato. No a my se potom vydáme do naší jihomoravské metropole. Na brněnské náplavce.

0: za několik málo minut.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 12 hodin a 16 minut. No a jestli se chystáte v létě na procházku po brněnské náplavce, tak možná už brzy nebude chybět ani zastávka na dobrou kávu nebo na snídani. V nových prostorách na Rulerově nábřeží už je vidět, že se finišuje. Dovnitř putují kávovary, lednice i další vybavení a otevřít by tam měli hned tři menší podniky. Jeden nabídne snídaně, svačiny, lehké obědy, chleba, dorty, víno nebo pivo z malých pivovarů. Další dvě provozovny budou kavárny, jedna z nich chystá speciální nabídku třeba pro cyklisty, běžce anebo pejskaře. Přesné datum otevření zatím známe ještě není, stejně jako u velké dvoupatrové kavárny, která by se podle plánu měla otevřít ve druhé polovině letošního roku. Ať tak či tak, my přejeme z rádia i spoustu spokojených návštěvníků a posíláme z éteru taky další muziku. Tady je Joe a hit And The Beginning.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

pátečních hitů pro dobrou náladu. No a představte si, Kyjov letos slaví 900 let od první písemné zmínky. A pokud vás zajímá, jak město vypadá,

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte chuť makat a posunout se dál? Pak volejte 603 116 089 nebo klikněte na www.mauting.com.
2: Ahoj děti!
3: Jdeme na Cibuláčik!
4: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
5: Vstoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tanculienka, Flopy a další.
4: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
6: Vidíme se na Cibuláčiku!
5: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
7: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
8: Jsme mladí
9: a neklidní.
8: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
10: Piráti, jdeme! Ahoj!
9: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
8: Každou neděli dopoledne na Nově.
9: A poprvé v Příbrami.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. 58. Mezinárodní festival dechových hudeb Ratíškovice, festival Josefa Nováka, se koná v neděli 12. července v areálu fotbalového hřiště Baníku Ratíškovice. Začátek je v 11 hodin a během dne se představí dechové hudby Sebraňáci, Veselá muzika z Ratíškovic, Vracoviáci, Stříbrňanka, Drietomanka, Žadoviáci, Západská z Holandska a další. Vstupenky zakoupíte přes SMS ticket nebo přímo na místě. Do Břeclavi a Kunovic míří špičkový evropský softball. Do 4. července se zde uskuteční mistrovství Evropy mužů kategorií U16 a U18. Přijďte podpořit mladé reprezentanty, užít si napínavé zápasy a jedinečnou sportovní atmosféru. Program utkání a další informace najdete na webu softball.cz.
1: Jsme moc rádi, že v aktuálním čase 12 hodin a 42 minut ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravino, a jak už jsme nakousli, tak Kyjov si letos připomíná 900 let od první písemné zmínky a oslavy doprovází taky nová výstava ve vlastivědném muzeu Kyjov. Jmenuje se Kyjov v 9 stoletích a provede vás historií města od nejstarších dob až po minulé století. Uvidíte třeba pozlacenou sponu z 5. století, která patří mezi opravdu vzácné nálezy na Moravě, taky staré knihy z 16. a 17. století, cechovní památky, anebo kompletní kyjovský i bohuslavický mužský a ženský kroj. Nechybí ani předměty každodenního života a nebo filmové záběry z Kyjova z 50. až 70. let minulého století. Výstava potrvá až do 13. září a jak jsme říkali, je součástí oslav 900 let města, které během roku doplní taky komentované procházky a nebo různé koncerty. Takže to vypadá, že letos je v Kyjově se opravdu na co těšit, na cokoliv z toho, na co se vydáte, tak si to užijte. A stejně tak teď zpěvačku Katy Perry a song Hot and Cold.
0: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jich. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 2

0: 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
2: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
3: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
1: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
2: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
3: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
1: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
4: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a Platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
5: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
6: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
7: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
8: Hej, vybral jsem si skvěle, le, le, le, le. Hej, firmu Klimastyle, le, le, le, le.
7: www.klimastyle.cz.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Mezi Násedlovicemi a Dražůvkami omezí dopravu výluka autobusů a chátrající Letná v Brně Bystrci jde k zemi. Demolice potrvá do konce prázdnin. Cestující na Kyjovsku musí od 7. do 19. července počítat se změnami v autobusové dopravě mezi Násedlovicemi a Dražůvkami. Výluka se dotkne linek 106 a 661. Linka 106 nebude během uzavírky zajíždět do Želetic, Nenkovic ani Stavěšic. Tyto obce obslouží posílená linka 661, na kterou bude ve Strážovicích navazovat linka 106. Změní se také časy některých spojů linky 661 mezi Násedlovicemi a Kyjovem, proto by si cestující měli před cestou zkontrolovat výlukové jízdní řády. Po desítkách let chátrání začíná v brněnské Bystrci demolice bývalého obchodního centra Letná v Černého ulici. U objektu už stojí demoliční technika, uzavřené jsou okolní chodníky a mimo provoz je také nedaleká zastávka městské hromadné dopravy. Podle vedení městské části by měla být budova zcela zbourána do konce letních prázdnin. Na jejím místě má vyrůst víceúčelový dům se zhruba stovkou bytů, obchody, případně ordinacemi a více než 200 parkovacích míst. Kvůli omezení prašnosti při bourání chce stavební firma průběžně zavlažovat suť sněžnými děly.
11: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.

0: odpolední doznívá kapela Simple Plan. Z další muziky už taky Mark Korn anebo Adam Jurica. No a potom... Potom se na rádiu jich vydáme do Tibetu, respektive povíme si o tom, jak studenti VUT pomáhají v Tibetu. Než si prozradíme podrobnosti, tak si na rádiu jich užijte muziku a mějte krásný pátek.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: ladíte Rádio Jih. No a představte si, že studenti brněnské VUT začali v jedné himalajské vesnici stavět hřiště pro děti. Do Nepálu je vyslala nezisková organizace Himalajský patron, ta tam pomáhá už 18 let. No a do těchto nejvyšších hor světa dorazili taky dobrovolníci, kteří budou zdejší děti učit. Studenti stavební fakulty přijeli dle jejich slov s předběžným plánem, ten ale museli okamžitě změnit a tak teď zkouší plán jiný v pořadí, asi třetí. Na stavbu mají 12 dní a použít musí jenom zdejší materiály a věci jako stromy, kamení a tak. Evidentně to baví. Musí samozřejmě počítat taky s takovýma věcma, které jsou tam jinak než u nás, že třeba postavit dětské hřiště si umí představit, ale tam elektřina jde jenom 3 hodiny denně a takové další věci. Hřiště bude sloužit 50 dětem zdejší školy. Tak to je úctyhodný počin. My přejeme, ať se to podaří za těch pouhých 12 dnů, ať máte odtamtud hezké zážitky. No a teď už posíláme z rádia jich taky 80-kovou Belindu Carlisle.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

zábavné hry, skákací hra, tvořivý kotok, foto, ne, fotokoutek, tvořivý koutek, anebo taky malování na obličej. O hudbu se postará dětský DJ a vystoupí taky taneční skupina NCOD. Připravené budou míchané drinky a taky originální

0: sadit sluneční brýle a aloha šardice, přejete si užít pohodové zahájení prázdnin. No a na rádiu si teď můžete užít další muziku za okamžik BB Rexa s hitem New Religion.
1: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: nebo mrkněte na web www.vašepomlčka.cz.
1: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
2: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíc produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
3: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Kit Kat, čokoládová tyčinka, různé druhy za 12,90. Opávia, sušenky, různé druhy za 24,90. A Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka za 11,90. Až do 7. července. Kaufland.
5: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: máme před víkendem venku krásně, konečně dýchatelná, a se mnou tady Vlastík. Čau, Vlastík.
1: Ahoj, Verčo.
0: Ahoj.
1: Ty jsi byla ze začátku taková zpomalená.
0: Já jsem dneska.
1: Jsem si říkal.
0: No, já jsem dneska celá taká zpomalená. Kdyby slyšel dneska, já si myslím, že naši posluchači by to možná mohli i potvrdit. Já dneska tak jako mám problém trošku.
1: Pojď si, jak se mi, děvče.
0: Ne s tou mluvou, jako víš, já už mám asi zavařený ten mozek, tak mě už to dneska prostě ani nechce se mluvit.
1: Čeho? Teď nedávno pršelo.
0: Jo, no, tak to bylo výborné. Já schovávám celou tam prostě zahradu, celou z terasy všechno, protože foukalo. Říkám, dobrý, že někdy vyhlásí ty bouřky, jako dobré, přijde to za chvilku. Mhm. Tak já nevím, jak teda u vás ve Zlíně, ale mě v těch Šardicích nenapršelo skoro nic.
1: Nekecej.
0: Ne, fakt, jako
1: a mně se zdá, že už mi to říkala jedna paní průvodčí, no, že tam jste na tom jakože bídně s tím deštěm.
0: Hrozné. A přišla jsem ráno do práce a Indros říkal, a i Lukášovi to říká, no, dobře pršelo, dobře nám napršelo, že? A Lukáš taky říká, ty vole, kde?
1: A no a ve Zlíně jsme měli jakože mega to bylo. To bylo mega, no.
0: Já vám to závidím.
1: No, musíš vědět, kde bydlet, víš
0: no,
1: co.
0: No.
1: Tak prosím tě, pojďme na dvě slova pospátku. Takže těm desp.
0: Předem.
1: Ne,
0: předmět.
1: Těm desp.
0: Těm.
1: No.
0: Předmět.
1: Ano, předmět. A to už bude jasné. Ať je vokál v.
0: Co?
1: Ať je vokál v.
0: V. Ať je vokál
1: v.
0: Vlako.
1: No. No. Ať je vokál v.
0: Vlako.
1: No.
0: No, no, ale ať je.
1: Jsme se o tom bavili.
0: Vlakověda. Jaj. Ježiši.
1: Ano,
0: já to říkám.
1: Předmět vlakověda, protože já jsem říkal Verči, že mi dneska ujel před nosem vlak, dámy a pánové, ve 12.16. Další, který měl zpoždění, měl jet ve 12, tak ten měl 40 minut zpoždění, takže jsem jel s tím a byl jsem tady dřív, než kdybych jel tím vlakem, který mi ujel.
0: Vlakověda.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
3: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám-li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapse lubrikační gel, tak mě namaš perutě a

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

in the Shadow na frekvencích Rádia Jižní Moravy. 13 hodin 54 minut, to je aktuální čas. My jsme rádi, že posloucháte Rádio Jih. Tak co si dáme za muziku takhle po 14. budou Depeche Mode, Enjoy the Silence. Dáme si

0: A dáme si taky Boba Sinclaira, World Hold On. Petr Indra má pro vás připraveny další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že vybrané stromy v Kyjově prošly odborným ošetřením. Počkejte si na podrobnosti.
1: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
2: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
3: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky. I evropské rarity, lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii. A dravci, útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
4: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
5: Zažijte největší retroparty na Jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
6: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční pětidenní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
7: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
8: Zoo Hodonín, svět zvířat na kraji Důbravy. Ideální místo pro celou rodinu. Množství zvířat, dětské hřiště, občerstvení, co víc si můžete přát. Tak neseďte doma a pojďte do Zoo Hodonín. www.zoo-hodonin.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl. To se vyplatí.
5: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026. Největší československý festival. Přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd. Marek Ztracený. Eva Farná. Dimitri. Rybičky 48. Traktor. No Name. Desmod. A desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17. Bad Boys Blue. Fun Factory. A dalšími hvězdami. Vstupenky na Go Out.cz. Více na Cibula Fest EU.
0: Dětské hezké

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
2: Vybrané stromy v Kyjově prošly odborným ošetřením a brněnské Sako začne vozit část odpadu vlakem přímo do areálu. V několika lokalitách Kyjova prošly letos odborným arboristickým ošetřením vybrané stromy. Cílem bylo podpořit jejich zdraví, prodloužit životnost a zvýšit bezpečnost. Odborníci upravili koruny stromů tak, aby byly stabilnější a lépe odolávaly nepříznivým vlivům. Projekt podpořil Jihomoravský kraj z dotačního programu zaměřeného na adaptační opatření související se změnou klimatu. Brněnské Sako od ledna příštího roku spustí ekologičtější přepravu části odpadů po železnici. Díky obnovené vlečce ze stanice Brno Slatina budou vlakové soupravy zajíždět přímo do areálu spalovny na Jedovnické ulici. Po kolejích se bude vozit nejen směsný komunální odpad určený k energetickému využití, ale také odpad ze sběrných dvorů či automatické třídící linky. V opačném směru bude vlak odvážet sklo k recyklaci. Modernizace vlečky a výstavba překladiště vyjde na necelých 31 milionů korun. Polovinu nákladů pokryjí evropské fondy.
3: Moře vody, moře písku, letní pohodička v Koryčanském údolíčku. Přijďte si užít léto na koupališti v Koryčanech a nebudete litovat. www.koupaliště-koryčany.cz.
1: Rádio Jih. Počasí.
4: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. V Mikulově měříte aktuálně 25 stupňů Celsia, v Břeclavi a v Uherském Hradišti 24 a v Otrokovicích 23 stupňů Celsia. Zítra ráno bude skoro jasno nebo i jasno, během dne bude převažovat polojasno, odpoledne a večer se však bude oblačnost přechodně zvětšovat. Nejvyšší teploty na jižní Moravě zítra 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
4: A pojďme se podívat také na silnice. Na dálnici D2 na 49. kilometru směrem na Brno dejte pozor na porouchané auto u Krajnice a na dálnici D52 na 26. kilometru u Pohořelice směrem na Brno dejte pozor na zatahovací pás v jízdním pruhu. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Budeme mít 2 minuty po 14. hodině, vy posloucháte Rádio Jih, my jsme za to moc a moc rádi, tak věřím tomu, že v tuhletu chvíli už opravdu můžeme odstartovat to odpolední vysílání, kterým vás provede Vlastě Macík. Hezký den!

0: ráno po frekvencích Rádia Rádia Jiří Moravy jsme se se Shakirou podívali do zoo. Máme 14 hodin, skoro 9 minut. A teďka, co nás čeká dál ve vysílání Rádia Jiří? Také dnes máte možnost bleskově popřát dnešním oslavencům bez jakýchkoliv omáček okolo. Napište jejich celé jméno a obec nebo město, odkud oslavenec je, a pošlete to hned teď na 606 703 889. Je to jedinečná možnost, další bude následovat zítra dopoledne. 606 703 889, celé jméno oslavence, odkud je. Přihodíme to za po dalších dvou hitech pro dobrou náladu k těm dnešním gratulacím.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Radomíre, Miloslav, k dnešnímu svátku ti přeje celé rádio jich všechno nejlepší a přání letí tobě, kdo dnes 3. července oslavuješ narozeniny, stejně jako Jana Juřenová s Velké nad Veličkou. Tak všechno nejhezčí.

0: 3.7. je mimo jiné den klimatizace, mezinárodní den igelitek, den opatrnosti na slunci a den neposlušnosti. Dnes 3. července by slavila narozeniny jedna velmi výrazná osobnost, legendární spisovatel a humorista Franz Kafka. Tak si od něj dáme moudro pro každý den, snad se v něm nestratíte. Člověk nemůže žít bez trvalé důvěry v něco nezničitelného v sobě, přičemž jak to nezničitelné, tak ta důvěra mohou zůstat před ním trvale skryty. Často se totiž cítíme ztraceni pod tlakem povinností nebo únavy a máme pocit, že nám dochází dech. Kafka nám připomíná, že i když tu svou vnitřní sílu zrovna nevidíme a nejsme si jí jistí, neznamená to, že tam není. Je to jako ta nezničitelná kotva, kterou v sobě máme, i když ji zrovna překrývá mlha starostí. Ať už vás dnes nebo o víkendu čeká cokoliv, nezapomeňte, že to nezničitelné ve vás je stále připraveno vám pomoci překonat jakoukoliv překážku. No a když máme ten den neposlušnosti, dáme si jeden fórek na toto téma. Hrozně lituju, že jsem neposlouchal rady mého otce. A co ti radil? Nevím, teď jsem ho přece neposlouchal.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: taky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, co nás čeká dál. Noční volání o pomoc v Brně, tentokrát nepatřilo člověku. Strážníci vyráželi zachraňovat čtyřnohého mazlíčka, který uvízl na velmi neobvyklém místě. Počkejte si na podrobnosti. Ještě než se k tomu dostaneme, tak připomínám, pozor, pozor, dnes naposled vám v odpoledním vysílání Rádia Jih nabídneme rodinnou vstupenku na Cibuláčik, což je největší československý dětský festival, na kterém vystoupí Miro Jaroš, Smejko a Tancujenka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších. Rozdávat to budeme v tajemném jihu po 16. hodině.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: instalace za nejlepší ceny, a to nově s garancí až 10 let. Nevěříte? Přijďte k nám na Komenského 1 do Hodonína nebo nás kontaktujte na www.klimastyle.cz.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Safredo na frekvencích rádia Jih, rádia Jižní Moravy. 14 hodin 39 minut, to je aktuální čas. No a neobvyklý zásah mají za sebou brněnští strážníci po frekvencích rádia Jih. Míříme teď tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Strážníky v noci do jednoho z bytů v Žabovřeskách totiž přivolal osobní alarm 90-leté ženy se zrakovým omezením. Seniorku ale netrápily zdravotní potíže. Pomoc potřeboval její pudl, který se zaklínil za žebrovým topením. Strážník si vyzvedl klíč od bytu na operačním středisku, psa opatrně vysvobodil a bez zranění ho předal šťastné majitelce. Tak jsme rádi, že to dobře dopadlo. Strážníkům už za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Triatlon Konstruktmen a Neckiáda proběhnou 11. července v Břeclavi. Nabídnou špičkové atletické výkony, výborné jídlo a program pro celou rodinu, včetně cyklistické lávky odvahy. Těšit se můžete na hodnotné ceny. V Břeclavi nad Splavem v sobotu 11. července od 9.30. Více informací na www.bobřineckiada.cz a www.břeclavskýboj.cz. Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Vinaři Strážnická vás srdečně zvou na akci Vinaři na zámku. Akce se uskuteční v sobotu 4. července od 16 hodin na nádvoří zámku Strážnice. Těšit se můžete na prezentaci vín místních vinařů, bohatý kulturní program a také komentované prohlídky zámku. Více informací na Facebooku Vinaři Strážnická. Charismatická šanzonierka Renata Dressler vystoupí v Hodoníně za doprovodu pianisty a skladatele Michala Vorka. Koncert se uskuteční ve středu 8. července od 19 hodin na terase Domu kultury v Hodoníně. Čeká vás večer plný šanzonů, známých melodií i autorské tvorby. Vstupné je 320 korun. Více informací najdete na webových stránkách Domu kultury Hodonín. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trknánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good.
2: Plánujete koupit dvou či více užitkových vozů Volkswagen během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na speciální ceny. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jih.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec nezapomínám.

0: rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Poslouchejte po 15. budou EMT Smile a Kali. Pojď so mnou. Bude taky novější věc Andrea.

0: připraven s dalšími jihomoravskými zprávami, v nich mimo jiné informace také o tom, že obyvatelé Hodonína mohou označit problematická místa v dopravě, tak si počkejte na podrobnosti, já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné páteční odpoledne.
1: RegioJet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. RegioJet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
4: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferus, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpy a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické

0: blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
1: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
2: Hezké odpoledne, pokud končíte v práci ve tři, tak ještě chviličku předstírejte, že pracujete.
3: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
4: Ej, vybral jsem si skvěle, firmu Klimastyle,
3: www.klimastyle.cz.
5: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
6: Obyvatelé Hodonína mohou označit problematická místa v dopravě a brněnský Nový Lískovec získá parkovací dům pro téměř 300 aut. Hodonín chce od svých obyvatel zjistit, která místa ve městě považují z dopravního hlediska za problematická. Na webu města proto spustil takzvanou online pocitovou mapu, do které mohou lidé zaznamenat nebezpečné úseky, místa s rychlou jízdou aut, chybějící chodníky, cyklostezky či přechody. Označit mohou také lokality se špatnou viditelností nebo s nadměrným dopravním hlukem. Radnice získané podněty využije při přípravě dopravních koncepcí, plánování investic i návrzích opatření, která mají dopravu ve městě zlepšit. Výsledky průzkumu zveřejní po jeho skončení na svých webových stránkách. V brněnském Novém Lískovci vznikne nový parkovací dům, ten má ulevit dlouhodobému nedostatku parkovacích míst pro místní obyvatele. Vyroste na současném parkovišti mezi ulicemi Svážná a Oblá a nabídne celkem 294 stání. Součástí budou také nabíječky pro elektromobily. Stavba za 126 milionů korun bude financována z peněz vybraných za parkování. Práce mají začít letos na podzim a hotovo by mělo být přibližně za rok. Současně se v okolí upraví dopravní značení i přehlednost křižovatek, aby se zvýšila bezpečnost řidičů i chodců.
5: Rádio Jih, počasí.
2: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy, jak to aktuálně vypadá. Ve Valticích měříte 25 stupňů Celsia, v Kyjově a ve Zlíně 24, ve Stupavě potom 22 stupňů Celsia. Zítra ráno bude skoro jasno nebo i jasno, během dne bude převažovat polojasno, odpoledne a večer se však bude oblačnost přechodně zvětšovat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
7: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen.
5: Rádio Jih. Doprava.
2: Pojďme na silnice. V Brně, v Kroftově, ulici se srazila dvě osobní auta. Projíždějte s opatrností na trase mezi Hulínem a Uherským Hradištěm. U Napajedel havarovala čtyři osobní auta. Provoz je tady řízen kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony. A na Znojemsku v Býtově na místní komunikaci u kostela havarovalo osobní auto. Dejte tam pozor. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.

0: hodin, 4,5 minuty, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, tohoto byl David Guetta, Sam Martin, Dangerous. Meruňková sezóna na Břeclavsku začíná, první letošní samozběr nabídnou od pondělí 6. července Sady Patria v Kobylí, kde si budete moci ovoce trhat denně od 7 ráno do 3 odpoledne. Kilogram meruněk letos vyjde na 70 korun, tedy o 10 korun více než loni. Žádný další pěstitel na Břeclavsku zatím samozběr meruněk neoznámil. Tak my do Kobylí samozřejmě zdravíme, už za chviličku pošleme IMT Smile a jich pojď so mnou.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: minut, před náma Zbyněk Kopeček, Vinařovo okénko a dnes na téma ošetření vinic po květu.
1: Vinařský dům Dubňany a Zbyněk Kopeček uvádí Vinařovo okénko. Dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře.
2: Dobrý den, od mikrofonu Rádia Jih přeje Zbyněk Kopeček. Je horko. Nadáváme na trupy, ale co naděláme, je léto. A pokud ještě nemáte hotové ošetření vinic po květu, tak nyní je ten nejvyšší čas. Doporučuji klasickou trojkombinací, tedy ošetření proti prvnospoře, padlí a také proti cizopasníkům. Rozhodně révě prospějete, pokud přidáte do aplikačního postřiku také kombinovanou výživu. Tu teď réva potřebuje. Výběr postřiků nechám na každém vinohradníkovi. Sami víte, co používáte a na co hrozí rezidua. Každopádně použijte systémové přípravky a pokud vám došly nebo nevíte, čím révu ošetřit, naši enologové z vinařského domu vám rádi doporučí, co by bylo nejlepší zrovna v této době použít. No a po vyčerpávající práci ve vinici na slunci přijde, pokud máte doma bazén, k dobru osvěžující koupel. I na toto jsme ve vinařském domě připraveni. Už mnoho let je součástí nabídky vinařského domu také široká paleta bazénových přípravků. Ať už jde o chlorové produkty nebo různé mířící doplňky, až po čistící přípravky nebo záplaty na bazény. Základem čisté vody je správné pH. To se mění podle vody, kterou do bazénu napouštíte. My v Dubňanech například pH v bazénech snižujeme přípravkem pH minus. pH se dá jednoduše měřit, ať už jednorázovými papírky, roztokem, nebo pokud máte elektronický měřič pH, můžete ho použít. Vyčistit zaklenou vodu v bazénu nebo jezírku umí výrobek Křišťálové jezírko. Je to tekutý anorganický přípravek pro úpravu vody. Vyvlečkuje jemné zákalové nečistoty, včetně fosforu, do vloček, které pak lze zachytit. Odstraňuje také řasy ve vznosu a snižuje obsah jejich živin. V nabídce vinařského domu najdete samozřejmě také tablety udržující správnou hladinu chloru nebo multifunkční tablety, které nejenže dodají pomalu rozpustný chlor, ale zároveň také vylučují do vody přípravek, který ničí řasy a udržuje vodu průzračnou. Koncentrace látek v tabletkách je pro lidský organismus neškodná. Samozřejmě, pokud se používají dle návodu. V naší nabídce najdete také filtrační písek, mnoho druhů teploměrů a různých dalších udělátek pro správný provoz vašeho domácího koupáku. A to všechno za super ceny, většinou až o třetinu nižší, než má konkurence. Občas se říká, že zahradní bazény jsou rozmařilost, ale kdo jej má a správně ho používá, nedá na něj dopustit. Vždyť není hezčí letní zážitek, než si v teplém podvečeru brouzdat v osvěžující vodě se skleničkou něčeho bublinkového v ruce. My doma bazén nemáme a tak se s paní čabráme v tisícilitrové kádi na víno, ale s bublinkami v ruce. Od mikrofonu Rádia Jih přeje hezký den Zbyněk Kopeček, vinařský dům Dubňany.
1: Vinařovo okénko na Rádiu Jih. To jsou dobré rady a tipy pro všechny jihomoravské vinaře. Od Zbyňka Kopečka z vinařského domu v Dubňanech. www.vinařskydom.cz. Alkohol je určen pouze pro osoby starší 18 let. Pijte s rozumem. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19.97, teď ji slyšíte na frekvencích Rádia Jižní Moravy. A pozor, už se nám to blíží, rodinná vstupenka na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Dneska naposled po 16. vám nabídneme rodinnou vstupenku. Buďte u toho. Ale než se k tomu dostaneme, tak nás bude dělit od toho další tři hity pro dobrou náladu. A pokud máte rádi street food a hledáte program na sobotu, tak pro vás budeme mít festival plný chutí z celého světa i zábavy pro děti. Držte vlnu na jihu a jakmile bude zpívat Dermot Kennedy, tak zbystřete a dejte volume doprava.
1: Víkend na rádiu Jih začíná v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
2: Ruska Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu tě.
1: Každý pátek večer hrajeme nové

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.

0: 4 nebo mrkněte na web www.vašeponučka.cz.
1: Klimatizace Jurajda. Už více než 10 let montujeme kvalitní klimatizace za skvělé ceny. Profesionálně a spolehlivě. Volejte 605 800 004.
2: Vinohrady, Vinohrady, dobré vínko dáváte. Sedleci u Mikulova vítáme vás zas a znova. Vína skvělá, poetická, klobás už se k němu chystá. Pohodička, víno klid, můžete tu tábořit. Ve dne v noci, uvidíte, sami se tu obsloužíte. I děti sebou vemte příště, máme pro ně hezké hřiště. Těšíme se na vás, sedleci u Mikulova.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
5: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
6: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
5: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
7: Jsme mladí
8: a neklidní.
7: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
9: Piráti, jdeme! Ahoj!
8: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
7: Každou neděli dopoledne na Nově.
8: A poprvé Příbrami.
10: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969.

0: máte naladěno rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte Dermot Kennedy, za chvíli Green Day, Boulevard of Broken Dreams a pozor, sobotu 4. července ožije Dukalské náměstí v Hustopečích festivalem Food and Family. Od 10 ráno do 8 večer tady na vás čeká street food z různých koutů světa, od burgerů a pici přes mexickou, indonéskou nebo řeckou kuchyni až po sladké dobroty, výběrovou kávu, drinky a samozřejmě české pivo. Myslelo se i na děti, pro které budou připravené skákací hrady, malování na obličej a další atrakce. Vstup na sobotní Food a Family Festival v Hustopečích je zdarma. Tak my tam do Hustopečí samozřejmě zdravíme a za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu. Ať se akce vydaří.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

pozor na věc, rodinná vstupenka na Cibuláčik, dneska v odpoledním vysílání rádia jich naposled, ano, je to rodinná vstupenka na největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči a vystoupí tam třeba Miro Jaroš, Smejko a Tanculjenka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulent.

0: mimo jiné také informace o tom, že brněnské Sako začne vozit část odpadu vlakem přímo do areálu. Vlakem? Pane bože!
1: Rohatec ožije hudbou a letní atmosférou. V sobotu 29. srpna od 15 hodin se na fotbalovém hřišti uskuteční festival Rohatec po čtvrté. Těšit se můžete na No Name, Evu Burešovou a kapelu IVM z Podivína. Po koncertech pokračuje afterparty s rádiem Jih. Čeká vás program pro celou rodinu. Hudba od odpoledne až do večera. Bohatá tombola, výborné jídlo a pití. Skvělá letní pohoda. A taky obří nafukovací modely slunce, země a měsíce přímo na hřišti. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Rohatec po čtvrté. Sobota 29. srpna od 15. hodin.
2: Nerozpustíš se při troše nepohody? Nesesypeš se před výtržníkem? Necukruješ s vandaly a zlodějům bys to chtěl osladit? Staň se brněnským strážníkem. Do startu ti přisypeme 85 tisíc a můžeš mít i služební byt. www.nejsemzcukru.com.
3: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
4: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
5: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
3: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
4: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
5: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
3: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Kentucky Summer Twister a Kentucky Summer Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister a Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více info v restauracích.
0: Hezké páteční odpoledne, necelé 3 minuty, bude 16 hodin.

0: www.klimastyle.cz.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Vybrané stromy v Kyjově prošly odborným ošetřením a brněnské Sako začne vozit část odpadu vlakem přímo do areálu. V několika lokalitách Kyjova prošly letos odborným arboristickým ošetřením vybrané stromy. Cílem bylo podpořit jejich zdraví, prodloužit životnost a zvýšit bezpečnost. Odborníci upravili koruny stromů tak, aby byly stabilnější a lépe odolávaly v nepříznivým vlivům. Projekt podpořil Jihomoravský kraj z dotačního programu zaměřeného na adaptační opatření související se změnou klimatu. Brněnské Sako od ledna příštího roku spustí ekologičtější přepravu části odpadů po železnici. Díky obnovené vlečce ze stanice Brno Slatina budou vlakové soupravy zajíždět přímo do areálu spalovny na Jedovnické ulici. Po kolejích se bude vozit nejen směsný komunální odpad určený k energetickému využití, ale také odpad ze sběrných dvorů či automatické třídící linky. V opačném směru bude vlak odvážet sklo k recyklaci. Modernizace vlečky a výstavba překladiště vyjde na necelých 31 milionů korun. Polovinu nákladů pokryjí evropské fondy.
1: Rádio Jih. Počasí.
3: V Lanžhotě máte a měříte aktuálně 25 stupňů Celsia, v Bělovicích u Uherského Hradiště, ve Vacenovicích a v Kunovicích potom 24. V sobotu ráno bude skoro jasno nebo i jasno, během dne bude převažovat polojasno, odpoledne a večer se však bude oblačnost přechodně zvětšovat. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín. Váš autorizovaný partner Volkswagen. Rádio Jih. Doprava.
3: Pojďme na silnice. Připomínám, že na trase mezi Hulínem a Uherským Hradištěm u Napajedel havarovala 4 osobní auta, provoz je řízen kyvadlově a v obou směrech se tvoří kolony a na dálnici D1 na 199. a půltém kilometru ve směru na Vyškov stojí odstavené nákladní auto s návěsem. Provoz je tam částečně omezen. Ať už jedete kamkoliv, z rádia vám přejeme šťastnou cestu a pro jistotu nohu z plynu.

0: Je to tady, dnes naposled vám v odpoledním vysílání rádia Jih nabízíme rodinnou vstupenku na Cibuláček, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. My pro vás máme 4 vstupenky, 2 jsou pro dospělé a 2 pro děti, celkově v hodnotě 2440 korun. Na Cibuláčku vystoupí Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších. No a vy máte teďka možnost získat právě tady tuhletu rodinnou vstupenku. Tak dobře poslouchejte, dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, do kterého města se letos na začátku května prodloužila splavnost Baťova kanálu pro lodě. Stalo se tak díky otevření plavební komory Rohatec, Sudoměřice a Baťův kanál je tak pro lodě splavný o dalších 60 kilometrů. Takže do kterého města je nově Baťák splavný? Pokud znáte odpověď, tak ji hned teď pošlete na číslo 606 703 889. 606 703 889, tady posíláte své odpovědi na dnešní soutěžní otázku, ve které se ptáme, do kterého města se letos na začátku května prodloužila splavnost Baťova kanálu pro lodě. No a pokud víte, odkud vysílá Rádio Jih, tak myslím si, že odpověď je jasná. Držíme pěsti a ještě jednou a naposled, do kterého města se letos na začátku května prodloužila splavnost Baťova kanálu pro lodě.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.

0: na frekvencích Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, Grace Kelly. Tento týden odpoledne naposled rodinná vstupenka na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. My pro vás máme celkem 4 vstupenky, 2 jsou pro dospělé a 2 pro děti v hodnotě 2440 korun. Dnes společně v tajemném jihu pátráme po tom, do kterého města se letos na začátku května prodloužila splavnost Baťova kanálu pro lodě. Stalo se tak díky otevření plavební komory Rohatec Sudoměřice a Baťův kanál je tak pro lodě splavný o dalších 60 kilometrů. Tak do kterého města je nově Baťák splavný? Víte to? Pokud ano, hned teď pošlete svoji odpověď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na 606 703 889. 606 703 889, protože ve hře je rodinná vstupenka na Cibuláčik, na kterém vystoupí Miro Jaroš, Smejko a Tancujlinka, Štístko a Poupěnka, Fíha Tralala, Maxim Turbulence, Flopy a mnoho dalších. Tak ještě jednou, do kterého města se letos na začátku května prodloužila splavnost Baťova kanálu pro lodě? To je dnešní otázka. Vaše odpovědi pošlete nejlépe hned teď SMS-kou nebo zprávou přes WhatsApp na číslo 606 703 889. Ve hře rodinná vstupenka na Cibuláčik, který se koná v sobotu 11. července na letišti v Holíči.
1: Správné odpovědi posílejte SMS nebo WhatsApp zprávou na 606 703 889.
2: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Jdeme do finále dnešního tajemného jihu. Tento týden naposled odpoledne nabízíme rodinnou vstupenku na Cibuláček a já už vím, kdo si tentokrát odnese. Halo, halo, tady je Rádio Jih. Kdo pak je na druhé straně?
1: Já vás zdravím, Iveta Čechová.
0: Ahoj, Ivi, kam jsme se dovolali, prosím tě?
1: Do Moravských Bránic.
0: Do Moravských Bránic, tak už si jenom potvrdíme tu správnou odpověď. My jsme dneska pátrali po tom, do kterého města se letos na začátku května prodloužila splavnost Baťova kanálu pro lodě, tak které je to město?
1: Hodonín.
0: Ano, viděla jsi to, nebo ti pomohla trošku ta nápověda, když jsem říkal, že odtud vysíláme?
1: Nápověda.
0: Nápověda, ok, dobrá. Tak prosím tě, pro tebe rodinná vstupenka na Cibuláčik, největší československý dětský festival, který se uskuteční v sobotu 11. července na letišti v Holíči. Máš dvě děti, nebo si budeš muset půjčit? Máš dvě?
1: Ne, mám svoje.
0: No tak super, výborně. Vydrž mi ještě na telefonní lince. Zatím hezký den, ahoj.
1: Hezký den, ahoj.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní. Věřím tomu, že vám příští týden opět něco hezkého a fajn nabídneme takhle v tajemném jihu.
2: Tajemný jih. Další zajímavá místa, osobnosti a události jižní Moravy budeme v tajemném jihu odhalovat zase v pondělí po 16. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A tady máte takovou malou cenu útěchy, když jste nevyhráli, tak my vám posíláme další trojku hitů pro dobrou náladu. Britney Spears, George Ezra a taky Eva Farná a Mirai, vzpomeneš si?

0: 28 minut, Eva Farná, Miraj, vzpomeneš si a já můžu slíbit, že pokud si vzpomenu, tak vás po další trojce hitů pro dobrou náladu vezmeme do Uherského Hradiště.
1: Poslouchejte Rádio Jih online.

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stoletra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
2: Ahoj děti! Jdeme na Cibuláčik!
3: Cibuláčik, největší československý dětský festival. 11. července na letišti Holíč. Čeká vás ten nejlepší program s největšími dětskými hvězdami.
4: Vystoupí Miro Jaroš, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulence, Smejko a Tancolienka, Flopy a další.
3: Nebude chybět ani obrovské, opravdu obrovské množství atrakcí.
5: Vidíme se na Cibuláčiku!
4: Vstupenky v prodeji na go-out.cz.
6: Společnost Skleník Mutěnice rozšiřuje svůj tým a hledá skladníka. Pokud jste spolehliví, máte chuť do práce a hledáte stabilní zaměstnání, ozvěte se nám. Nabízíme zázemí prosperující společnosti a možnost okamžitého nástupu. Životopis zašlete na info@skleníkmutenice.cz. Přidejte se k nám ještě dnes.
7: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy a my tady míříme v tuhletu chvíli tam, kde nás ladíte přes frekvenci, kterou to uslyšíte. Slovácké léto v Uherském Hradišti pokračuje také dnes, proto se do slovácké metropole vydáme i přes frekvenci 969 FM. Od 5 hodin si na kolejním nádvoří můžete vyzkoušet akci Skoč do toho. Večer pak bude patřit hudbě, od 7:30 zahraje na Jarošovský pivovar stage kapela Horizont a v 8:30 vystoupí na Česká zbrojovka stage Kapitán Demo. Od 10 hodin naváže DJ Karma a program zakončí oficiální afterparty v Tommy Baru. Do Uherského Hradiště samozřejmě zdravíme, posíláme další hity pro dobrou náladu a mimo jiné tam zazní také Vesna a Ben Kristovao Já si tě brát nebudu.
1: V neděli 5. července zavítejte do Sedlece u Mikulova na 18. ročník festivalu sedleckých vín. Těšit se můžete na celý sortiment vín, včetně sektů a archivních lahví, bohatou gastronomii i hudební program. Zahrají cymbálová muzika Jošky Šmukaře, Olympic Revival a Apollo Lednice. Pro děti budou připraveny klaunice Vicky a Kiki. Začátek v 10 hodin, vstup zdarma. První ročník pivního festiválku ve Svatobořicích Mistříně se koná 10. a 11. července v areálu Jednoty Orla. Těšit se můžete na regionální pivovary, Michala Hrůzu s kapelou Hrůzy, další hudební vystoupení i program pro děti. Vstupenky a podrobnosti najdete na smsticket.cz. Do Břeclavi a Kunovic míří špičkový evropský softball. Do 4. července se zde uskuteční mistrovství Evropy mužů kategorií U16 a U18. Přijďte podpořit mladé reprezentanty, užít si napínavé zápasy a jedinečnou sportovní atmosféru. Program utkání a další informace najdete na webu softball.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: dáme si taky Marka Ztraceného, tak se nezlob.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl. A neděle se s tebou
0: a bude taky Wakefield, Saturday Night. Petr Indra má pro vás připravené další jihomoravské zprávy, v nich mimo jiné informace také o tom, že brněnský nový Lískovec získá parkovací dům pro téměř 300 aut. Já jsem Vlastě Macík a přejeme vám krásné páteční odpoledne.
2: Hledáš práci, kde dostaneš nástupní bonus, co fakt stojí za to? Daikin Device v Brně hledá nové operátory výroby a dává náborový příspěvek 30 000 korun. K tomu mzdu z bonusy a příplatky, 5 týdnů dovolené, příspěvek na dopravu, stravování, perzejko, multisport kartu a hromadu dalších benefitů. Moderní výroba, stabilní práce a super tým. Tak nečekej, 30 000 může být tvoje výhoda na startu. Mrkni na práce@daikinbrno.cz a přidej se k Daikinu ještě dnes.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
4: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovránu. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
6: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
7: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro.

0: hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
1: Zažijte největší retroparty na Jižní Moravě. Retro Lovers míří do Dubňan a přináší noc plnou legendárních hitů a jedinečné retro atmosféry pod širým nebem. 11. července od 20 hodin v přírodním areálu Dubňany. DJ Tommy zahraje ty největší vypalovačky 80. a 90. let. Těšit se můžete na retro stage, tanečnice, animátory, tematické drinky i stylový fotokoutek. Vstupenky v předprodeji na smsticket.cz. Retro Lovers. Noc, na kterou se nezapomíná. Už 11. července v Dubňanech.
2: Ať už vás cesty zavedou kamkoliv, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Tento týden Siamský rytíř, světlý ležák půl litru za 12,90 a platan světlé výčepní půl litru za 10,90. Až do 7. července. Kaufland. Z lásky k regionům.
3: Vaše nová láska je blíž, než byste čekali. Volkswagen přiváží limitovanou edici Love, do které se hned zamilujete. Pořiďte si skvěle vybavené Polo Love již od 379 tisíc korun při využití protiúčtu, nebo T-Cross Love a Taygo Love rovněž za skvělé ceny. A navíc můžete využít úvěr s úrokem od 3,9%. Přijďte k nám pro modely Volkswagen Love.
4: Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín, www.topcentrumcar.cz.
5: Děcka, hezké odpoledne, necelé 3 minuty, bude 17 hodin.
6: Poslechněte si názor našeho zákazníka.
7: Ej, vybral jsem si skvěle, lelelele, ej, firmu Klimastyle, lelelele.
6: www.klimastyle.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Obyvatelé Hodonína mohou označit problematická místa v dopravě a brněnský Nový Lískovec získá parkovací dům pro téměř 300 aut. Hodonín chce od svých obyvatel zjistit, která místa ve městě považují z dopravního hlediska za problematická. Na webu města proto spustil takzvanou online pocitovou mapu, do které mohou lidé zaznamenat nebezpečné úseky, místa s rychlou jízdou aut, chybějící chodníky, cyklostezky či přechody. Označit mohou také lokality se špatnou viditelností nebo s nadměrným dopravním hlukem. Radnice získané podněty využije při přípravě dopravních koncepcí, plánování investic i návrzích opatření, která mají dopravu ve městě zlepšit. Výsledky průzkumu zveřejní po jeho skončení na svých webových stránkách. V brněnském Novém Lískovci vznikne nový parkovací dům, ten má ulevit dlouhodobému nedostatku parkovacích míst pro místní obyvatele. Vyroste na současném parkovišti mezi ulicemi Svážná a Oblá a nabídne celkem 294 stání. Součástí budou také nabíječky pro elektromobily. Stavba za 126 milionů korun bude financována z peněz vybraných za parkování. Práce mají začít letos na podzim a hotovo by mělo být přibližně za rok. Současně se v okolí upraví dopravní značení i přehlednost křižovatek, aby se zvýšila bezpečnost řidičů i chodců.
8: Rádio Jih. Počasí.
5: V Hodoníně máme aktuálně 25 stupňů Celsia, v Kobylí ve Slavičíně a ve Spitinově 24. Zítra ráno bude skoro jasno nebo i jasno, během dne bude převažovat polojasno, odpoledne a večer se však bude oblačnost přechodně zvětšovat. Nejvyšší teploty na Jižní Moravě 25 až 28 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 24 až 27.
1: Využijte výprodej skladových i předváděcích užitkových vozů Volkswagen Caddy. Široký výběr, výhodné ceny i hned k odběru. Top Centrum Car Hodonín, váš autorizovaný partner Volkswagen.
8: Rádio Jih. Doprava.
5: A pojďme na silnice. V Blansku ve Svitavské ulici na úrovni čerpací stanice bourali dva osobáky, tak si počítejte, zdržení je minimální. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přesně v 17 hodin přejeme šťastnou cestu.
8: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Tak v tuto chvíli už vyjíždíme do té poslední hodinky, kdy vás bude provázet Vlasta Mancík. Věřím tomu, že si to užijeme. Tady jsou special pro vás Five. We will rock you.

0: Steely Pink nebo taky John Newman. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Alkohol, elektrokoloběžka a noční jízda ulicemi Břeclaví. Jak to dopadlo a co teď připomínají policisté všem cyklistům i koloběžkářům, to uslyšíte na rádiu jich hned poté, co dohraje a dospívá slibovaný John Newman. Tak držte vlnu.
1: Pozor! V nábytku Eno v Bzenci právě probíhá totální výprodej. Vše musí pryč a celý sortiment pořídíte za mimořádné ceny. Nečekejte, navštivte prodejnu v Bzenci ještě dnes. www.nabytek-eno.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Noční jízda na elektrokoloběžce skončila v Břeclavi pádem. V tuhletu chvíli míříme tam, kde nás ladíte na 101.4 FM, tedy do Břeclavi a okolí. 22-letý muž podle policie kličkoval po silnici, několikrát vjel do protisměru a po nárazu do obdobníku ztratil nad koloběžkou kontrolu. Dechová zkouška u něj ukázala 1,73 promila alkoholu. Policisté nyní zjišťují, jak výkonný stroj řídil, protože v krajním případě by mohlo jít i o podezření z trestného činu. S příchodem letních prázdnin zároveň policisté připomínají, že na kole i elektrokoloběžce platí stejná pravidla. Za řídítka jedině bez alkoholu a s přilbou. Toto by neměli podceňovat ani dospělí. Všem zodpovědným, kteří mají rádi svůj život a zbytečně neriskují, teď pošleme po frekvencích Rádia Jih další tři hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Na rádiu jich před malou chvílí Lady Gaga, za chvíli vám pustíme slibovanou Wakefield, Alexe Warrena, nebo bude Stromé, ale hlavně uslyšíte, kam dnes a na co vyrazit do letního kina. Tak držte vlnu na jihu.
1: Víkend na rádiu jich začíná v rytmu

0: hledáte místo kam na Speničku, kde si opravdu odpočinete? Vinařství Nechory v Prušánkách právě otevřelo. Víno, káva, moravské delikatesy, degustace a hlavně komentované prohlídky vinařství. Zastávka nejen na Cikový letě. Najdete nás na konci Nechor. www.vinařstvínechory.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, ta se vyplatí.
2: Mami, proč je naše koupelna taková stará?
3: Protože tatínek ji má na seznamu prací teprve rok a půl.
4: Já na tom pracuju, jen ještě nevím, jak by měla vypadat.
2: A víte, že v prodejně Merio v Kyjově vám udělají grafický návrh úplně zadarmo?
3: No jasně, a tatínek už se nemá na co vymlouvat.
4: Tak tam rovnou mrknem i na kuchyň.
2: Merio.cz. Koupelny a kuchyně přesně pro vás.
5: Jsme mladí
6: a neklidní.
5: Jdeme na to! Vyrážíme objevovat krásy Česka.
7: Piráti, jdeme! Ahoj!
6: Kdo si hraje nezlobí, ne? V novém zábavném pořadu Čekuj Česko!
5: Každou neděli dopoledne na Nově.
6: A poprvé Příbrami.
8: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Jižní Morava, Hodoní a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín.

0: Páteční pozvánky do kin začínáme na rádiu jich promítáním filmů v letních kinech. Tak pojďme na ně. Na českou komedii Pět švestek zajděte ve 21.15 do letního kina v Hodoníně. Na koncert zpěvačky Billie Eilish o 9:30 na Letňák v Kyjově a ve stejném čase, tedy ve 21.30, na československou komedii Když se zhasne na Letňák na Rosničce do Brna. A teď zpátky do klasických kinosálů. Do kina Morava ve Veselí nad Moravou skočte dnes v 7 večer na dobrodružný film Supergirl. V 19.30 ho nabídne také kino Koruna v Břeclavi. Ve stejném čase, tedy o 7:30, můžete zajít také do městského kina Mikulov, kde uvidíte novou českou komedii Po večerce. Teď vás pozveme na dramakomedii s názvem Pozvání. Joe a Angela procházejí krizí a jejich manželství visí na vlásku. Když jednou večer pozvou na večeři své záhadné sousedy z horního patra, zdánlivě nevinné setkání se začne ubírat nečekaným směrem. Jak přibývá víno a padají zábrany, vyplouvají na povrch skrytá přání, tajemství i pravdy, které mohou změnit jejich vztahy navždy. Na dramakomedii Pozvání zajděte v 7 do kina v Hustopečích nebo v 19.45 do kina Hvězda v Uherském Hradišti. Poslední páteční pozvánky budou na horor Posedlost. V 8 večer jej promítají v kině v Napajedlích a o 8:30 ve zlínském multikině Golden Apple Cinema. Dobře se bavte, užijte si víkend a my se společně potkáme v pondělí ve Spytihněvi při oslavách obce. Zatím čauko!
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Autobazary Top Centrum Kárkyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.

0: www.klimastyle.cz.
1: Tohle bude léto, které chceš zažít. Cibula Fest 2026, největší československý festival, přichází v plné síle 23. až 25. července. Exploduje na letišti ve Slovenském Holíči. Energie hvězd, Marek Ztracený, Eva Farná, Dimitri, Rybičky 48, Traktor, No Name, Desmod a desítky dalších. Navíc speciální den s legendárními East 17, Bad Boys Blue, Fun Factory a dalšími hvězdami. Vstupenky na GoOut.cz. Více na cibulafest.eu.
2: Regiojet Ignis Brunensis. Světová soutěž ohňostrojů na Brněnské přehradě pokračuje. Sobota 4. července ve 22.30. Ohňostroj Finska. Před ohňostrojem už ve 22.00 dronová světelná show Zrození života s rekordní 500 dronů. A na přehradě znovu také laserový světelný maják. Regiojet Ignis Brunensis. Po 29. v Brně.
3: Je, těch tu je. Jeden malý, druhý velký, třetí, aha, tak ten je ale obrovský.
4: A od pohledu dravci, co si jdou za svým?
5: Zajferu, největší ukázky dravců v zámecké zahradě v Lednici. Největší orel světa kamčatský, karančo, hrající z kořápky i evropské rarity. Lovec opic, orel bojovný, připomínající harpii a dravci útočící na robovrán. Tyto rarity uvidíte pouze v lednické zámecké zahradě. Kousek od skleníku a nikde jinde. Více na www.zaiferus.cz nebo na Facebooku Zaiferus Dravci.
6: Jedině u nás volně létá orlosub bradatý s rozpětím takřka 3 metry.
7: Hledáte pro své děti aktivní program na prázdniny? Od 20. do 24. července se v Bike Aréně Zlatnická dolina uskuteční 5-denní cyklistický kemp pro děti od 8 do 16 let. Čekají je zábavné tréninky, jízda na trailech, sportovní hry i spousta nových zážitků. Více informací a přihlášky na slovenském telefonním čísle 907 337 787 nebo na webu bikearenazlatnickadolina.eu.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Albert Gouda 100 gramů s apkou za 14,90 a cukr krupice bílý kilo s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
9: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
10: Vybrané stromy v Kyjově prošly odborným ošetřením a brněnské Sako začne vozit část odpadu vlakem přímo do areálu. V několika lokalitách Kyjova prošly letos odborným arboristickým ošetřením vybrané stromy. Cílem bylo podpořit jejich zdraví, prodloužit životnost a zvýšit bezpečnost. Odborníci upravili koruny stromů tak, aby byly stabilnější a lépe odolávaly v nepříznivým vlivům. Projekt podpořil Jihomoravský kraj z dotačního programu zaměřeného na adaptační opatření související se změnou klimatu. Brněnské Sako od ledna příštího roku spustí ekologičtější přepravu části odpadů po železnici. Díky obnovené vlečce ze stanice Brno Slatina budou vlakové soupravy zajíždět přímo do areálu spalovny na Jedovnické ulici. Po kolejích se bude vozit nejen směsný komunální odpad určený k energetickému využití, ale také odpad ze sběrných dvorů či automatické třídící linky. V opačném směru bude vlak odvážet sklo k recyklaci. Modernizace vlečky a výstavba překladiště vyjde na necelých 31 milionů korun. Polovinu nákladů pokryjí evropské fondy.
9: Počasí.
10: Dnes večera v noci skoro jasno nebo jasno, noční teplota klesne na 15 až 12. Zítřek bude polojasný, odpoledne a večer se bude oblačnost přechodně zvětšovat. Na jihu

0: But you're just a boy.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio i.
2: Rádio i.

0: CZ.
1: Co se tady děje?
2: To se chystá.
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

Tradiční cyrilské hody v Lužicích se uskuteční od 4. do 7. července. Čekají vás 4 dny hudby, tance a krojovaných tradic. V sobotu vás čeká předhodový večer s cymbálovou muzikou Dur, v neděli krojový průvod obcí a taneční zábava s dechovou hudbou Miločanka. V pondělí i v úterý vás roztančí Hovorané. Hody se konají pod zeleným u obecního úřadu za nepříznivého počasí v Sokolovně. Obec Žárovice vás zve v pátek 3. července na hudbu pod Ceníkem do areálu vinařství Štěpána Maňáka v Žárovicích. Od 18 hodin zahraje cymbálová muzika Vojara, Jan Klubus s kapelou a skupina Ukulele Troublemakers. Přijďte si užít příjemný letní večer plný skvělé hudby, výborného vína a prázdninové atmosféry. Přijďte v sobotu 4. července do Velkých Pavlovic na velkopavlovické merunkobraní. V ekocentru Trkmánka vás od 10 hodin čeká den plný merunkových specialit, jarmark i představení velkopavlovické merunky Marhulové na ledu. Nebude chybět ani soutěž v pojídání Bélešů. Zahraje cymbalová muzika Lašár a vystoupí Natálie Tichánková a Jaroslav Jeff Novák z kapely For Good. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Please.

0: Radio E.
1: Radio E.
2: Ay.

0: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
1: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu.

0: hodina v rytmu nejoblíbenějších českých a slovenských hitů.
1: Ruska Máša, není česká Dáša, zatančí, zaspívá a pusu tě.
0: Každý pátek večer hrajeme nové i staré.

0: pátek večer od 20 hodin na Rádiu Jih. Na Rádiu Jih.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
0: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: jich.
1: Capitumano! I venga conmigo!

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 79,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 11,90. A máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
4: Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české.

0: Posloucháte Rádio Jich i online. www.radiojich.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 59,90, trvanlivé plnotučné mléko, litr s apkou za 12,90 a svianský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 24.6.
0: Československá party Rádia Jich. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

0: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CRV až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4.

0: slovenská party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české a slovenské hity.
1: Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Ahoj!

Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 1014, Brno, 1051, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

i online. www.radiojih.cz. Československá party Rádia Jih. Každý pátek večer hrajeme starší i novější české

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: stroji. Hrajeme hity pro dobrou náladu.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací.

přírodě. Online vysílání Rádia Jih nyní pohání energie ze 100% z obnovitelných zdrojů. Díky, že posloucháte Rádio Jih i online. www.radiojih.cz Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Zlín na 98 FM.